0: tahle ta profese, tahle ta lékařská profese víceméně, a vy se pak můžete samozřejmě Sáry ptát. Teď už Pražský démon a Vítkovo kvarteto. Ten Pražský démon jsem já, přátelé.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Roková zpovědnice na rádiu Beat, samozřejmě v plném proudu, bez Václava Cílka, který zapomněl, protože se ponořil do nového díla, který píše, a že ty knížky stojí za to, tak ho nebudeme v žádném případě rušit. Tak jsme si se Sárou, produkční tohoto pořadu, řekli, že si uděláme takovou svoji rokovou zpovědnici, nechci říkat nouzovka,

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Sáro, v čem tkví fyzioterapie?
2: Tak fyzioterapie je složení na dvou slov, to je terapie a fyzio. Fyzio tam souvisí s léčbou, pohybem, takže to, co tak nesnášíš, jakýkoliv pohyb, tak tím já léčím.
1: Aha, to znamená, že já bych byl asi blbej pacient, jo?
2: Ne, s tebou bych si taky poradila, kdybys byl pacient, určitě.
1: To znamená, já když nesnáším pohyb, což není úplně pravda, já rád jezdím na elektrokole, pozor, jo, a v tom jsem dobrý. To je jedna věc. To znamená, že těma kyčlema, těma kolenama a těma hnátama, kohoutíma, pařátama. Zkrátka dělám, pařátama, dělám nějaký pohyb, běhat mě nikdo nenutí a byl jsem výborný lyžař, jo. Dobře, ale nemluvme o mně. To znamená, ta fyzioterapie, to je pro děti, ty se soustředuješ na děti nebo specializuješ?
2: No tak tam už to bude trošinku složitější, tam je to vlastně programování vůbec nějakého pohybu do narušeného centrálního nervového systému, čili mozku toho miminka, protože když se děti narodí předčasně, což se stává, že jsou nedonošený, nebo ta maminka má v těhotenství nějakou komplikaci, stává se to bohužel čím dál, tím častěji, tak vlastně ten jejich mozek přijde na svět nezralej. A tak, jak je nezralej ten mozek a to miminko se ještě narodí o určitý čas dřív a dneska my umíme porodit miminka a zachránit je na hranici 24. týdne těhotenství. Jestli pak víš, Dané, kolik trvá normální těhotenství, kolik týdnů, když já mluvím o tom, že ve 24. týdnu už se to miminko může narodit a může přežít, tak kolik trvá celkově těhotenství?
1: 9 měsíců.
2: 9 měsíců, no tak dobře, nebudu tě zkoušet z matematiky, je to 40 týdnů.
1: 40 týdnů je 9 měsíců.
2: Takže chviličku po polovině toho těhotenství, 24. týden, tak tam už umíme...
1: To je zhruba v polovině, to znamená 4,5 měsíce.
2: No měsíc po polovině, no.
1: Vidíš, měsíc. Jak jsem dobrý.
2: No, seš úplně úžasný.
1: A to se dnes ty děti narodějí, ale teď mají problém.
2: Určitě mají problém, protože těch 9 měsíců ta příroda nevymyslela jen tak pro nic za nic, tam se pořád se něco děje, to znáš. A tak, jak vlastně to miminko se vyvíjí ten plod v té děloze u maminky, tak oni to nestihnou, ty miminka. Oni to nestihnou se vyvinout a dotvořit všechny ty systémy, které dotvořit mají. Čili přicházejí na svět nedonošený, maminka je nedonosí do těch 9 měsíců, které měly zůstat v břiše a tím pádem, čím syrovější to miminko je, to znamená ten 24. týden, ve světě se zachraňují miminka 22. týden, u nás někdy 23., někdy i 22., to už jsou hodně malinký miminka do dlaně, to opravdu je drobínek hodně malinkatej.
1: Který se vejde do dlaně.
2: Do dlaně téměř a tyhle ty miminka tím, jak nejsou dopečený, nejsou hotový. No tak my jim musíme půjčit za prvý ten inkubátor, protože ta termoregulace, ta je jedna z věcí, kterou ty miminka neumějí. Musí dostat dechovou podporu, někdy ty miminka musí dostat oběhovou podporu, někdy se používá chlazení na to miminko, když je ten porod třeba ještě komplikovaný, takže vlastně takový to podchlazení toho organismu na 33 stupňů.
1: Dobře, a když se to mimino dostane z toho nejhoršího, protože ty jsi jmenovala ty podpory, které jsou vlastně, jinak by to mimino zemřelo, že kdyby nemělo tuhletu základní podporu těch základních životních funkcí, tak nastupují fyzioterapeuti.
2: Fyzioterapeuti nastupují, když je ten stav stabilizovaný.
1: Když
2: jo?
1: se to mimino zachrání a už je celkem v cajku, když to řeknu takhle lidově, tak přicházíte vy. Co řešíte? Ty zanedbaný vlastně vývojový vady.
2: Ono nebo... to není zanedbaný. My potřebujeme to miminko trošinku postrčit tam, kde má být. A ty miminka mívají často potíže s používáním bránice, která je hlavním dýchacím svalem. Takže respirační terapie na podporu dýchání a podporujeme.
1: Pardon, já ti budu skákat do řeči.
2: Určitě.
1: To znamená, to léčíš nebo děláš nějakými pohyby, jako Nebo co no, s tím jménem děláš?
2: V podstatě reflexní terapie je pojem takovej, že ty něco uděláš a ten organismus na to vytvoří nějakou odezvu. Takže já něco udělám a ten organismus reflexně zafunguje tak, jak já bych si, tak jak já si přeju.
1: Mám to
2: a
1: chápat,
2: musím...
1: tak, teď to trošku zlehčím, mám to chápat, no. Tak já, když tě štípnu do prdele, tak uděláš... To je ta reflexe, jo?
2: Můžeš to tak chápat. Taky reflexe, když ti někdo praští kladívkem pod koleno a ty vykopneš nohu, tak to je jo, třeba jo. Lepší příklad reflexu, takzvaného patelárního.
1: Mně se ta prdel líbila jo, víc, no to a chápu. To je jedno. Tak pokračuj, prosím tě.
2: Tak kde jsme to skončili? Takže pokračuju v tom, že vlastně nezralý je i centrální nervový systém, čili mozek, a ten zodpovídá za veškerý vývoj toho dítěte a za všechny ty funkce, které tam v tom organismu probíhají, protože všechno je řízený tím centrálním nervovým systémem, proto je to centrální nervový systém. A když ho chceme nějakým způsobem podpořit ve vývoji a chceme vlastně mu
1: pomoc.
2: Připomenout a pomoct mu,
1: takže
2: kam se má dostat.
1: Stimulujete tomu ano. Dítěti vlastně tou
2: fyzioterapie, fyzioterapie.
1: No, já to slovo nesnáším, protože já se neumím. Ano. Tak vlastně probudíte ty reflexy v tom mozku, jak mají fungovat, aby to dítě... Tak.
2: A tak víceméně jo, oni ještě je to složitější o dost, protože některé reflexy jsou takzvaný primární, s kterýma to miminko přichází na svět, který později mají vymizet, takže to zase nesmíme přehnat, aby jsme nepoužívali ty primární reflexy a neupevňovali je tak, aby přetrvávali, protože to by dělalo v tom vývoji pak komplikace. A musíme používat nějaký reflexy, který používat už jdou v daném gestačním věku takzvaně, takže vlastně v tom týdnu, kdy, v kterém to miminko je, protože jemu je třeba, já nevím, 35 týdnů, jo, 35 gestačně, věk je 35. gestační týden, to znamená, že je 5 neděl před porodem.
1: Promiň, jo, my nerozumíme slovům gestační
2: gestace
1: a takhle.
2: Gestace je vlastně to.
1: Já vím, no, ty ráda mluvíš v těchto odborných termínech, jako tak tě poprosím, aby si mluvila
2: maminky,
1: více kolidově.
2: Dítěčky tomu rozumějí.
1: Ano, tady jde o to, a to chci jako dát poslední otázku, že se to dá v podstatě vytvořit nebo stimulovat určitými, že máš, teď to řeknu jako blbec, máš to mimino předčasně narozený na tom pultu nebo na čem to máš.
2: No v inkubátoru lůžku, většinou inkubátor, ještě cvičím.
1: A ty s ním, na něj šáhneš do toho inkubátoru, rukama a teď s ním děláš nějaký pohyby nožičkama, ručičkama, nebo já nevím jak.
2: A no já třeba jenom mačkám určitý body.
1: Nebo jenom taková jako jako akupresura, jakoby, jo? Jako...
2: No, krásně nahráváš na Vojtovu reflexní terapii, protože to je takový gro lidí, kteří pracují právě s dětma a s miminkama, protože pan profesor Vojta nám tady po sobě zanechal naprosto úžasný odkaz týhletý Vojtovy reflexní terapie, která pro mě teda, mě je to strašně líto, se bohužel stává takovým strašákem, protože maminky si mezi sebou říkají, že děti při Vojtovce pláčou a nechtějí na ní chodit, tak prosím nás, není to pravda. Vojtovka se dá cvičit v skutku dvěma prsty a dává nám úžasný prostor pro to, aby jsme reflexně, to znamená nějakým vstupem zvnějšku, ať už tam uděláme nějaký, navodíme nějaký pohyb, nebo uděláme někde nějaký tlak, nebo změnu těžiště, posun určité aktivaci svalů, tak to miminko na ní nějakým způsobem zareaguje. A protože tohle to je propojený právě přes ten centrální nervový systém, tak já když dávám vstup, tak to miminko ho musí nějakým způsobem přijmout. A když na něj nějak zareaguje, no tak to muselo být přes ten centrální nervový systém. Když vidím tu odpověď, která je stálá a která je popsaná v knihách, tak to je správně.
1: Odpověď je co? Že to
2: odpovíme
1: mimino zareaguje?
2: Pohybem, odpovíme třeba jo. Tím, že začne prohloubeně dýchat bránicí, že se aktivují určitý svalové skupiny v nějakém pořadí, protože svaly pracují, se řadí ta jejich práce do takzvaných svalových řetězců, takže ty, když si chceš utrhnout jabko ze stromu, tak to začne na chodidle u nohy.
1: Aha. Tak přátelé, já myslím, že tohle stačilo. To je odborný výklad, který vůbec nějak nesnižuju. Chtěl jsem jenom poznamenat, že co jsi říkala, že se zapojují ty svaly a pohyb a tohle, což u mě nefunguje, to znamená, že u těch starších lidí už
2: U těch to funguje taky, tahle ta terapie se dá používat od 0 do 100, můžeš si to někde vyzkoušet, stačí říct, můžeme prakticky přistoupit k nějaký ukázce a nácviku.
1: Tak mě stačí teda, že mě svaly fungují výborně.
2: No, jistě.
1: Jako jsou velice synchronizovaný. Já to v podstatě můžu dokázat tím, že když se zvednu ze židle, dojdu do hospody a sednu si na židli v hospodě, tak to funguje.
2: Otázkou zůstává, jak synchronní jsou tvoje pohyby při odchodu z hospody.
1: To je pravda, tam bych potřeboval někdy
2: poradit.
1: Ale tam
2: je to právě porucha toho mozečku, který řídí koordinaci, tak ty ten bohužel ten alkohol.
1: Mozku mozeček, jo?
2: Prostě mozeček je součást mozku, já anatomicky ti to můžu doma ještě v nějakém atlase ukázat. A to je jedna část mozku a ten mozeček je právě zodpovědný za koordinaci, je značně ochromen návštěvami hospod a restauračních zařízení při nezřízené konzumaci.
1: Já doma chci ukázat maximálně vychlazený pivo z lednice, tak. Tak jste asi všimli, že Sára tomu rozumí. Pokud, a přátelé, to myslíme vážně, já si z toho nechci dělat srandu. Kdyby maminky, který poslouchají teď Rádio Beat, mají nějaký problémeček s miminem, tak samozřejmě můžete se dotázat Sáry. Tak a teď tady máme další vzkazy a že jich je mraky. Tak já jdu do toho, protože čas letí. Hezký večer, Dané, já jsem královna trapasů. Ptali jsme si na ty vaše trapasy, jako náš dnešní ženorazy Václav a Smůly. A tak jsem v červnu prošvihla schůzku s Lošou, což mě mrzí dodnes, tak nám prosím něco zahraj. Zdraví Radka Dickens. Loša je známého...
2: Stálý posluchač Rádia Beat.
1: Pak tady mám další vzkaz. Něco zahrajem, určitě hrajem teď o stopéro. Ahoj, Dané, velmi ráda ti poslouchám a jednoho Vaška mám doma. Nikdy bych na tebe netypla, že miluješ červené víno. Jsem ráda, že host nedorazil. No, dobře. Písničku od Pink Floyd miluju stejně jako ty a... Nebo písničku, tady písničku, ano. Stejně jako ty, to zřejmě byla skladba Learning to Fly. A byla to první, co mi ten můj Vašek nechal zahrát v jedné hospůdce. A jaký víno máš nejraději? Já bílé, silvánské, tak se měj a můžeš mi a tomu mému Vaškovi zahrát něco od skupiny Heart. Ahoj Dáša, moc ráda tě poslouchám, si vážně fajn. Děkuju ti, Dášo. Silvánské bílé, ano. Já piju spíš červené, ale pozor, bílá vína z Moravy, jak je ta klimatická změna a vína na vinicích moravských, ta bílá zrají do více do cukru a přesto si zachovávají kyselinky, jako třeba vynikající moravský Riesling Rýnský. To samozřejmě ještě se dá rozvinout do míst, kde ten Riesling Rýnský zraje na té Moravě a tak dále, ale Riesling Rýnský, moravský, přátelé, teď udělám reklamu, je jedno z nejšpičkovějších vín na světě, protože má vyrovnanou ten poměr kyselinek a cukru.
2: Slyšeli jste slovo someliéra.
1: Tak nejsem someliér, ale vinaři, doufám, napište mi, zastaňte se mě, chlapi, že říkám pravdu. Prostě dřív ten Riesling byl v těch krajích našich spíš kyselejší, teď je vyrovnaný a je to neskutečná lahůdka. Sára chtěla Manowar, Warriors of the World a Dáša chtěla Heart. Tak holky, oběma udělám radost. Nejdřív Manowar.
2: A já jsem ho chtěla ještě ale darovat, Manowar.
1: Já to si tak daruji.
2: Protože já pracuji s miminkama, ale jak jsi říkal, tak i s dospělýma a mým vlastně klientem na fyzioterapii byl Jirka Regišams, což je náš válečný veterán, který byl zraněn v Afghánistánu a Jirka bohužel už zemřel, ale já bych mu chtěla zrovna tuhle tu písničku, protože on ji měl moc rád poslat a kdybych tady měla, tak bych na něj připila kofolou, kterou tak miloval, takže Jirko, tahle písnička letí někam nahoru pro tebe.
1: Ti naliju víno?
2: Ne, děkuji.
1: Jo, dobrý.
2: Kofolu nemáš, takže.
1: Do nebe jde písnička Warriors of the World, což se pro veterána Jirku hodí do toho nebe, to je pravda. A pro Dášu, ano, putuje píseň ne do nebe, ale do repráků, Heart Magic Man.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Ano, posloucháte náhradní rokovou zpovědnici, aby jsme byli přesní, protože Václav Cílek tak trošku samozřejmě rozlétaný vědec, skvělý chlap, to jo, jak si zapomněl, ale on přijde určitě příště.
2: On nám píše
1: příště
2: novou knihu.
1: On nám píše novou knihu, tak jako mu to odpustíme samozřejmě, co si budeme povídat. Tak jsme to nastavili tak, že se tak částečně zpovídám já, částečně Sára, když nevím, jestli je to zrovna zpověď, ale Sára nám řekla velice zajímavé informace o její profesi. No a já nevím, co bych vám měl ještě o sobě říct. A taky jsme vybídli vás, abyste se ptali a abyste i o sobě něco řekli. Takže já tady zase vybírám, protože přišlo spoustu mailů, spoustu SMSek, tak vybírám, tady selektuji takzvaně, ano. Ahoj Dane, jestli můžu, rád bych se tě zeptal, co byl tvůj první styk? Kurňa,
2: to bude zajímavé.
1: Ne, první styk s rockovou muzikou. Huj, ale jo. Ale tak o tom styku bych taky klidně mohl
2: ne,
1: povídat.
2: Ne, prosím tě, nech si to pro sebe růže. Tohle. Nějaký já, tajemství růže, si tak musíš uchovat.
1: Ano, to je pravda. Jako, styk s rockovou muzikou tvé mládí.
2: Co pokud si vzpomeneš.
1: No, nebuď protivná. Co jsi si hodně oblíbil a máš to rád do dnešních dnů? Moc děkuji. Poslouchám vás pořád a nenechám si ujít ani jeden tvůj vstup, to mě velice imponuje, děkuji ti. Pořídil jsem si tvé CD a hned jsem si ho oblíbil, tvůj věrný posluchač Miky, 18 let.
2: No to tak je krásný, ale
1: takhle mladý lidi.
2: To je úžasný. To je,
1: Miky, moc mě to potěšilo a teď bez veškerý ironie, fakt to kortstarce jako jsem já potěší. Pak tady mám další ještě vzkaz, který se váže, když už se mě ptáte na kapelu. Ahoj Dané, nic se nedá dělat, na pana Václava si počkáme i v náhradním termínu. Když už jste s kolegyní produkční vymysleli i tak dobrý náhradní plán, rádi bychom se zeptali, zda lze někdy v brzké budoucnosti zhlédnout vystoupení tebe i s kapelou někde mimo Prahu, například západním směrem, třeba z Plzeň nebo někde poblíž. Díky moc a můžeš tam pustit něco od toho Kohouta. Tak já teď musím, Kadis napsal, já teď musím prozradit další skutečnost a teď už se otvíráme opravdu, Sáry, do světa. Protože Sára je nejen produkční pořadu roková zpovědnice, ale zároveň manažerka kapely Dakoba, čili Dan Kohout Band. Kdy budeme rád Plzni? Tak řekni.
2: Tak já myslím, že až nám Kadis napíše, kde bychom mohli dostat nějaký tip, kde budeme hrát. Ono to není dneska tak jednoduchý se někam jakoby procpat. Ono, když se někdo 20 let odmlčí, válí se, vůbec nic nedělá, nehraje, nejezdí.
1: Proč ukazuješ na mě?
2: No, protože je to tvůj případ, že jo, tak přes 20 let si nic nedělal, pak si vydal teďka další cédu zaplať pámbu. Tak ale ta pauza je tam hodně znát a není, když není vlastně zavedený takovej ten systém, taková ta mašinérie těch pravidelných koncertů, tak si myslím, že je to docela složitý. Myslím si to proto, že se pokouším o nějakou, jsi říkal, že jsem manažerka kapely, ale já jsem fyzioterapeut, jo? Takže to je moje hobby, který tady dělám pro Kohouta.
1: Ano, jasně, fyzioterapeuticky dělá manažerku.
2: No, přesně.
1: Takže tahá ty majitele těch klubů za nohy a klepe jim na koleno, jestli nemají nějakou
2: patelární reflex,
1: jestli nemají rema.
2: Ne, počkej, ale to vůbec není špatný. To, když jsme takovýhle jako lano dostali, tak já si myslím, že to klidně můžeme říct do éteru. My máme nějaký mail, klidně i sem do rády, já si myslím, že na tvoje jméno to jde, protože tady svůj mail v rádiu máš, ale máme info @dakoba.cz a když nám napíšete, že chcete, aby jsme hráli u vás v Kulturáku, protože váš kulturák nebo hospůdka jsou tomu příznivě nakloněný a dohodneme se, že my tam musíme za něco dojet. To je o cestáku a my musíme těm muzikantům, který hrajou, něco dát.
1: No právě.
2: Oni to tam fakt zadarmo dělat nebudou.
1: To jsem chtěl říct. Bohužel, nebo bohudík. Dakoba, tak tam hrajou vynikající, tam jsou špičkový Vašek Zima, který hraje s Blue Effectem, že jo, na bicí Linda Finková, vynikající zpěvačka, Imran Musa Zangi, perkusista, znáte ho z Monkey Business, Yo Bandu a teď má novou svoji kapelu, jsou tam prostě opravdu špičkoví muzikanti, čím chci říct, že já
2: jenom můžu říct,
1: kluci, pojďte si zahrát. Pojďte si zahrát za pivo někam, ale to je jedno. Hele, my si děláme srandu teď, jako samozřejmě.
2: Já si srandu nedělám, já myslím, no. Že když by někdo jako měl byl ochotný nám s tím trošinku helfnout, tak klidně někam můžem vyjet.
1: Najdete nás v Praze, hrajeme v Besedě nebo v klubu Vagon, ale teď je zase trošku kapela v přestavbě a brzy se do toho pustíme a znovu budeme zkoušet vás potěšit na nějakém koncertě. V každém případě tady někdo napsal, to byl no Kadis, zahraj tedy něco od toho Kohouta, tak já si dovolím jedna z písní novýho alba nebo ne. A je to, hele, teď končí prázdniny a brzy budou Vánoce, ty vole.
2: No, už se nám to chýlí.
1: Ježiš, to je hrozně odporný, teď jsem naštval spoustu lidí teda.
2: Ale
1: tohle ta písnička je o vánočních časech v 70. letech v noce v originálně
2: 78.
1: Vánoce 78. A je to taková vzpomínka na ty doby, kdy ještě z těch činžáků v Michli nad parkem Jezerka čoudilo to uhlí a mělo to určitě svoji atmosféru. Hospody měly, v hospodách se hulilo, kromě toho, že se tam chlastalo. A svým způsobem, já nerad vzpomínám na dobu bolševika, ale tady ten kolorit jakoby.
2: A to je to mládí, Daníku. To...
1: No a navíc jsem byl krásný, no. Mladý a hepkej, to je pravda.
2: Počkej,
1: no.
2: ještě to nepouštěj, já jako manažerka ještě chci říct, že to album Anebo ne, který vyšlo loni, protože křest byl v listopadu, tak že kdyby se náhodou někomu ta písnička líbila, chtěl si ji pořídit na Vánoce, no tak může, protože na rádiu Beat jsou ty alba ještě k dispozici.
1: A vidíte,
2: v e-shopu.
1: Je dobrá.
2: Kupujte.
1: Je dobrá.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádio Beat.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádio Beat.

0: Odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak my se Sárou jsme nezhřešili. Nám prostě Václav Cílek nedorazil na dnešní rokovou zpovědnici, tak jsme udělali takovou náhradní zpovědnici, kdy si povídáme se Sárou, trošku pronikáme do tajů její profese, což je fyzioterapie. Fyzioterapie. Někdo pije, někdo fyzioterapie. A taky oslovujeme vás, abyste se ptali nás, co si myslíme nebo co prožíváme, i když je to takový, samozřejmě vy jste takový hrozně slušný, jako kdybyste do nás šli nebo do mě, tak by to možná byla ještě větší sranda, ale díky těch mailů a SMSek je hodně, nemůžu to všechno celý přečíst. V každém případě, co je na tom pro nás ze Sárou příjemný, Sára je vlastně dnešním mým hostem, náhradním hostem. Jestli ti to teda nevadí, nebo ti to neuráží.
4: No, tak v tomto případě ne.
3: V tomto případě ne, dobře. Tak už jsem se bál, že se, přátelé, trošku hrnu do průseru,
4: ale... A být ale... náhradníkem za Václava Cílka, to si myslím, že je i čest.
3: No, vidíte to. Normálně jsem z toho vykroužil, je to dobrý.
4: Tak... Já jsem ti to dovolila.
3: Tak si se Sárou hrajeme svoje oblíbené pecky. Já teď za chvilinku pustím výtečnou skladbu kapely Yes, to je moje oblíbená Owner of a Lonely Heart, a pak zazní Vanastovy věci Naha, což je oblíbená skladba Sáry, ale i moje. Nakonec jsme tady před týdnem, před 14 dníma.
4: No, před, ještě Roberta než byl Trutnov, tak jsme tady měli Jeronima s Robertem Kodymem.
3: A Roberta, představte si, nám přivezl svoje okurky, který nakládá.
4: Sám nakládá.
3: Robert Kodym. Měli jsme normálně od Roberta okurky. Sara říkala, že jsou na ní moc kyselý, ale mě vyhovuje. Roberte, dobrý. Přivez další.
4: Vynikající, určitě. No. Já jsem ještě jenom chtěla říct k té reminiscenci, že vlastně Trutnov, festival, který proběh v Trutnově teďka, takže byl moc
3: kde
4: fajn.
3: Jinde?
4: Kde jinde? Trutno,
3: představte si, přátelé, že Trutnov proběh
4: v Trutnově. Ano.
3: To tak... jsou náhody.
4: Kdo by to byl řekl, že zrovna v Trutnově se vdala přímo na pódiu moje kamarádka Dita. Po 27 letech vztahu si vzala svého přítele a já jí tímto gratuluju a přeju novomanželům, dejme tomu mladým novomanželům, a oni už to mají hodně za sebou. Tak
3: po 27 letech
4: krásné další společné slunečné dny.
3: Počkej, a festival, vlastně český Woodstock, Trutnov festival, ten jako je umožňuje, že se tam může někdo kdekoliv líst.
4: No prostě ta svatba tam proběhla, já to nevím, jak to úplně jako bylo přesně, protože jsme tam nebyli, ale prostě Dita se tam vdala a já jí gratuluju.
3: Na pódiu?
4: Ano, na pódiu přímo, v Trutnově.
3: A to tam jako jde? Já se na to ptám.
4: Zjevně to jde. Když se tam Dita vdala, tak jinak by se tam nevdala.
3: Jo, tak to si zjistím.
4: Můžu ti ukázat fotky.
3: A dobře, no tak jako já to chápu.
4: Asi, to důkazní materiál.
3: Ne, jako třeba, jestli Dita nehraje v nějaký kapele.
4: Manžel hraje v kapele.
3: No tak
4: Friedrich
3: tam už.
4: Friedrich.
3: No tak
4: a nevím,
3: už...
4: jestli hráli v Trutnově. Já si myslím, že ne, tamhle visel plakát do nedávna, ale už tam nevisí. A ty tam, myslím, nehráli. Ale hráli na Lonefestu, to je jiný úžasný.
3: Nebudem se pídit potom.
4: Úžasný festival.
3: Prostě, přátelé, pokud se chcete vdát nebo ženit,
4: tak je to úžasný na pódiu.
3: Zeptejte se náčelníka Trutnovského festivalu a třeba se můžete na pódiu vzít. No, dobře. Tak, já tady mám další vzkaz.

0: se přeřekla. Bránit se musculus diafragma. Ty vole.
1: Ano, správně jsi to přečetl.
0: My máme musculus diafragma, všichni máme, jo.
1: No, on se tam, no, v podstatě, ano.
0: Hned se cítím líp. Pokračuj. Je hlavní nádechový sval, ne výdechový.
1: Tak já bych se...
0: Počkej, já to dočtu. Tak to mě to učila moje skvělá paní učitelka v sanatoriu. Ne, v anatomii, pardon. Nejsem sice fyzioterapeut, ale masér od roku 2022 vyučený a od letošního roku jsem již masér s maturitou. A pokud by to bylo možné, prosil bych o zahrání mých milovaných Iron Maiden a jejich úžasné pecky Mother Russia. Děkuji moc za fantastické povídání i skvělou muziku a přeji hezký večer. Býťák Tom z Brna, zapálený fanoušek Iron Maiden od roku 2018. Tome, moc ti děkuju, tady, že jsi do ní taky popích, jo. Ona taky si myslí, že všechno ví na světě nejlíp. A Iron Maiden, jenom tě zklamu, my jsme je před chvílí hráli, tak jako nebudem to opakovat, ale za ten dotaz strašně děkuju.
1: A já na něj mohu reagovat, jo? Jako, nebo...
0: Jak je to s tím?
1: Já ti to hned vysvětlím, muskulem, diafragma.
0: Diafragmatem.
1: No, diafragmatem úplně ne, ale dobře. Já jsem určitě řekla větu, že bránice je hlavní dýchací sval a tím jsem si na 100% jistá. Tam se nerozlišuje nádech a výdech, protože bránice je zodpovědná za oba tyhle ty pohyby. Ona je pouze ve svém klidovém režimu, je ve výdechovém postavení. My ji máme takhle jako pod žebrama, ona odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní a tvoří tam takový malinkatej kopeček nahoru. A ten kopeček, když je vyboulený, tak vlastně plíce jsou ve výdechovém postavení. A když se nadechujeme, tak ta bránice se jakoby protlačí směrem dolů do dutiny břišní. Udělá tam v tom, takže nám vlastně zvětší prostor okolo plic hrudníku, tím tam poklesne tlak. A tím se můžeme nadechovat. A když vydechujeme, tak ta bránice zase nahoru udělá ten kopeček, tím zmenší ten prostor v hrudníku, vytlačí, zvýší tlak vlastně okolo
0: takže
1: těch plic
0: výdech.
1: A vydechujeme. Takže aha. Je to dýchací sval, nikoli nádechový nebo výdechový, ale je to hlavní dýchací sval a já jsem si opravdu na 100% jistá, že, protože nevím, jak by mě mohlo napadnout říct, že je to buď nádechový, anebo buď výdechový sval, ale je to sval
0: Tome,
1: dýchací.
0: Máš tady, jo, teď tady můžete odborně se Sárou bavit, já vám v tom nebudu bránit, mě to jenom zaujalo. Nebudu mám bránit, se bavit o bránici.
1: Bránici,
0: ano. A napadlo dobře, říkáš, když se nadechneš, tak ta bránice zatlačí na žaludek.
1: No, na všechno, co je pod ní. Takže žaludek, střeva, proti ní se aktivuje pánevní dno, takže dýchací vlastně pohyby jsou výborný, nebo pomocí dýchání se dá řešit spoustu věcí od bolestí bederní páteře.
0: Ne, víš, o co mi jde? Já
1: ne?
0: Se budu, no to je závažná věc.
1: Fakt mě to nenapadá, prozraď mi to, no, prosím.
0: Po večeři nebo po obědě třeba.
1: Budeš tlačit bránicí žaludek?
0: Ne, já se budu bát.
1: Se nadechnout.
0: Nadechnout po večeři.
1: No a když se
0: nebo
1: přejíš,
0: po
1: to, co se ti stane?
0: Abych se neposral.
1: No to se ti stát může. A co se stane, když se přejíš? Přežereš?
0: Musím
1: se ti špatně dejchává, líš se až. No, tak to je právě...
0: To jako předvádíš mě teď, jako jo? Tady před veřejností, jo? Přátelé, tak... to je odporné, tohle. To vůbec, zapomeňte na
1: dobře,
0: to.
1: Dobře, tak vezměme to obecně, takový ty přežraní, jak jsme se tuhle bavili s Petrem Godotorem, co to byl na spovědnici, jsme se bavili o těch opilcích na tom obrazu, jak leží pod tím stromem s těma nafouklejma pupíkama. A tak těm se špatně dýchá, protože právě ta bránice nemá kam ustoupit a ten nádechový prostor nebo ten podtlak, který dělá kolem plic, nemůže být tak funkční, že jo?
0: Neměli ty...
1: A tlustý lidi, co dělají tlustý lidi,
0: Jeronýma
1: jak funěj?
0: Boše, ty lidi, neměli v pořádku muskulus diafragma. Ano, měli.
1: Co pak to měli, to ten je v pořádku vždycky, ale překážel tam ten nacpaný žaludek. A navíc, když se přejíš, přežereš, tak co se ještě může stát? Dostaneš škytavku. A co ano. Je škytavka?
0: Musku.
1: Co je škytavka?
0: No, co je škytavka?
1: Křeč, neboli spazmus, musculus diafragma.
0: Ne, nechme toho, prosím tě. Já jsem se teď naštval, ty jsi tady naštval. Před veřejností mě obvinila, že

0: Jim. Dámy, prosím vás, jo, to není pravda. Já jsem po každém obědě či večeři velice roztomilý, voňavý, nefunivý Božan.
1: A dnes se oholil. Oholil si svůj rumcajzovský vous, no, kterém si, choval včely.
0: Já jsem se konečně oholil a Sára mě tady schodí, že funí, no, to je strašný. Tak, moje oblíbená písnička od Yes, to už jsem avizoval, Owner of a Lonely Heart, ta zazní jako první.
1: Ale vypadáš o 10 let mladší.
0: No, vidíš to ne, teď už to ne, už to nenapravíš. A druhá je od Sáry Vanastovky, Nahá. Tak jo, jdem do toho, pište ještě, pište si i o písničky, máme necelou, no máme 3/4 hodinky ještě, rokovou neplánovanou spovědnici, takzvaně náhradní.

0: Rocková spovědnice.
1: Teď jsem si vzpomněl, že na začátku té první hodině nebo v druhé rokové spovědnice byl dotaz na mě, kdy jsem se setkal poprvé s rockovou muzikou.
2: Ano, a to co mě nezodpověděl.
1: A já jsem to nezodpověděl. Tak já to zodpovím a zeptám se rovnou Sáry, kdy ona se setkala poprvé s rockovou muzikou. I když ona je z té tramtáry, je tam z těch severních
2: no,
1: Čech.
2: No dovol, tak snad.
1: No počkej, taky nejdřív já. Tak přátelé, moje první rocková kapela byla ABBA.
2: To koukáš vlastně na mě, že mám zatleskat?
1: Ne, to počkej, ne, to vlastně teď přemýšlím, jsem se zarazil, že ABBA vlastně nebyla rocková kapela, i když, pozor, ty prvky tam byly. Tak dobře. Přátelé, první kapela moje, kterou jsem poznal jako rockovou kapelu, Rizí, byly Beatles. Ale to díky mé sestře Alexandře, kterou zdravím.
2: Ahoj, Sašo.
1: Starší, Saša, ano. Výborná ženská. Tak ta mě přivedla díky svému milenci, nebo jak jsem říkal o těm...
2: Přítel, chlapci. Chlapci v té době.
1: Skimple měla chlapce.
2: No tak to měla chlapce.
1: A chlapec poslouchal Beatles. Tak to přitáhla.
2: Moudrý to chlapec.
1: No a přitáhla. Dobrý pozor, ne na deskách, my jsme ještě neměli ani gramofony v té době.
2: No, ježiš.
1: Já jsem starší ročník, přátelé.
2: Poslouchal tam tamy, z okna.
1: A moje sestra se narodila za první republiky. Ne, takže jsme měli B-52. To byl...
2: Enola Gay, prosím tě, to
1: ne,
2: si...
1: Ne,
2: B-52 je bombardér, který schodil bombu na Hirošimu.
1: Počkej, ale B-52
2: byl... Enola Gay.
1: No počkej, byl magnéťák, ne?
2: Já nevím, já jsem nějaká 10, ten maďarský s tím oranžovým knoflíkem.
1: Ne, maďarský to vlastně... tak možná to nebylo B-52. Ale prostě, byl to takovej ten mono, ne kazeťák, to ještě neexistoval.
2: Kotoučák se tomu
1: kotoučák,
2: říkalo.
1: Kotoučák, no.
2: To já jsem měla Japonce.
1: A na tom přinesla právě ty Beatles. Takže jsem poslouchal Hey Jude a takovýhle věci.
2: Yellow Submarine,
1: no tady ty pecky, že jo.
2: Come together.
1: Tak to je moje odpověď na to, když jsem se poprvé setkal s Big Beatem, ale právě v té době jsem asi slyšel, nebo zároveň jsem poslouchal Beatles a tu ABBU. Přátelé, a teď mluvím vážně, ABBA, to je společně s Beatles, ono to bylo asi osudový. Já kapelu Beatles pokládám za základ toho moderního rock'n'rollu. Stejně jako kapelu ABBA pokládám za základ poproku a vůbec melodický stavby kapel, jak metalových, tak hardrockových, tak jinak stylových, to je prostě neskutečný. Tak to je moje odpověď. A potom to samozřejmě na tom Gimplu, když jsem se dostal na Gimpl, tak tam už to šlo ráz na ráz. Svíti, Slejdi, Párply, Sabati.
2: Bee Gees, Bee Gees, tuhle jsme to pouštěli doma.
1: Počkej,
2: pamatuješ,
1: Bee Gees
2: jak jsi vzpomněl tu pecku úžasnou.
1: To je skvělý, počkejte, jak vám
2: zrovna. Já nebudu říkat, jo, jak jsem...
1: Ne, ty budeš
2: já
1: říkat...
2: Já budu mlučit zase.
1: Ty budeš říkat teď to, že co byla tvoje
2: no to
1: první
2: jsem chtěla,
1: setkání s Big
2: Beatem. Ty se tady tak rozvášnil, jo, ty to jdeš hledat.
1: Já jdu hledat, mluv.
2: Tak Big Beat, no, já nevím, jestli se tomu dá, ale jo, dá se to Big Beat, hrajete to tady, ale já jsem šla takovou tou postupnou cestou, kdy jsem jako dítě vedle baráku, kde bydlela moje babička, byla hudební škola, do které já jsem musela chodit na hodiny klavíru, což bylo značně únavné, protože tam byla hudební nauka a měli jsme tam takového nepříjemného pana učitele na tu hudební nauku. A z klavíru jsem časem zběhla a začala jsem hrát na kytaru a tam to byla ta cesta spíš jiná k těm, jak ty říkáš, kotlíkářům, takže já jsem si začala hrát, moje první písnička byla tuším V dáli za horama na dva akordy a tu jsem si nějak jako začala hrát doma a trvalo to poměrně dlouho, než jsem se dostala k něčemu jinému, protože my máme rodiče, nebo teď už můj bratr a maminka mají úžasnou chalupu na samotě v lese a já jsem tam musela jako dítě neustále ale každý víkend povinně jezdit a co máte dělat na samotě v lese, jak si hrajete ty kotlíkářské písničky. Ale moje maminka učila na středním odborném učilišti.
1: A... to je alibismus tohleto.
2: Co je alibismus? Ne, počkej, to se vyvine pointa. Učila na středním odborném učilišti a zabavovala věci samozřejmě, jako jí to dej to sem, dostaneš to na konci školního roku. A přinesla mi domů kysáky. Takže já jsem jako první takovouhle muziku měla kysáky na
1: kazetě. Kolik
2: ti
1: bylo? Kolik ti bylo?
2: No, já myslím, že to bylo nějaký jako základka, nějaký druhý stupeň.
1: Když jsi byla na základce v druhém stupni, tak už hráli kysáci?
2: To bylo sprosté. Já si to úplně přesně nepamatuju.
1: No, tak
2: ale pamatuju si ty kysáky, že jako se mi to hodně líbilo, ta muzika, že mě zaujala. Říkala jsem si, že krom těch tvojich kotlíkářů, jak jim říkáš, takže existuje i jiná muzika. Pak se začaly ty obzory otevírat najednou. No, a pak samozřejmě taky ty svítisly lidi. To jsem měla penál na gymnáziu. Ne, už na základce jsme měli penál. Na gymnáziu už jsem nosila tubu od Kalcia. Pamatuješ si to, jak byly ty šumivý tablety od Kalcia? Se to házelo normálně do vody jako šumivý acylpirín.
1: Já si pamatuju Vitacit šumavý.
2: Ale ne, ten byl neměl sáček. Normálně tuba na ty tablety, které se hodí do vody a oni tam takhle chvíli plavou a šumějí a udělají ti ten nápoj.
1: S člověkem?
2: No tak podle toho, co piješ, že jo, buď piješ to kalcium, tak ti to dodá kalcium, nebo vitamin C, nebo acylpirin a podobně. A jsou to ty šumivý rozpustné tablety do vody.
1: Já mám rád šumivý teda víno.
2: Šumivý víno, no
1: tam se žádná tableta nehybe.
2: Šuškavý víno je taky písnička.
1: No, normálně to otevřeš a má to bubliny a dává to člověku velice dobrou náladu.
2: Ne, Ivan Mládek, šuškavý víno. No, takže...
1: Ne, já jsem chtěl jenom říct, že...
2: Ne, já mluvím, ale mě nepustíš ke slovu, no.
1: Ne, já jsem chtěl jenom poznamenat, že ty kysáci, když jsi to poslouchal, že jsi to měla čerstvě s osvětlením, protože Křižík zrovna vynalez.
2: Ty riskuješ, opravdu riskuješ.
1: Dobrý, tak to
2: ne,
1: dopověz.
2: Ne, ještě jsem chtěla říct, že na tom gympu jsem měla tu tubu od kalcia místo penálu, do toho jsme si dávali tušky, nebo aspoň někteří. Na to nalepili samolepy, aby tam nebylo to kalcium. No ale na základce tam jsem měla penál ještě z krokodýlí kůže samozřejmě. No ne, to
1: prosím
2: měla...
1: vás, jenom tady
2: Indiana Jones mi ho.
1: Sára měla penál na základce a já ho mám teď připravený už v důchodu.
2: A tam, že jsme si psali ti pálku, psali jsme si tam ty kapele, jsem tam měla napsaný Deep Purple, Slade a podobně, to tam všechno, Bee Gees, to tam taky, Doors, to tam všechno bylo vypsaný, Beatles a Kiss samozřejmě to, s těma bleskama.
1: Když to připomínáš, ty Bee Gees, tak přátelé, mnozí z vás nebo z nás si kapelu Bee Gees, která byla zajímavá tím, že vlastně byla rocková a jednu dobu diskotéková, jakoby lavírovala v tom stylu od toho rocku až po ten pop rock, až po ten popík. Nejvíc se proslavila, když chlapci používali hlasy falzetový, jo, ty vysoký, takový ty, což mě neskutečně...
2: Zbor vězeňských kastrátů.
1: No, prostě mě to nebavilo, ale proslavili se hlavně svojí hudbou ve filmu Horečka sobotní noci. Takže já jsem na Bee Gees zanevřel, jakoby, jo.
2: Stačí.
1: Zpívám dobře, ne?
2: No, ale posluchači vypínají rádio.
1: No, jasně, no to je moje Jindřej. A pak přátelé, teď, vy jste se ptali, mnozí z vás, jak jsem začínal, co a tak dále. Já jsem začínal v 90. roce, jsem byl pozván do rádia RTL Hello World, kde jsem poprvé přičichl, jsem byl předtím muzikant, ale přes tu muziku jsem se tam dostal, nebudu říkat podrobnosti, a začal jsem v tomto rádiu vysílat, ještě tehdy z Karlína. A to se ještě, přátelé, pouštěla muzika z vinilu. Z desek normálně jsme to tam najížděli. A já jsem měl to štěstí, že tam nějaký producent, manažer toho rádia pozval bratry Neckáře, tedy Honzu a Vaška. Pro mě ikony, že jo, Planetárium, nebo album Tomu, kdo nás má rád. Znáte to, mnozí z vás si vzpomínají. A já jsem byl takový nadšenej, trošku vyhrkanej magor a pouštěl jsem tam ty desky.
2: To se v pořádku.
1: A no, to není pravda. A přišel, a oni tam přišli. Vašek i Honza. Teď je pro Vaška smutný období, to mu chci opravdu kondolovat. Blbá věc, ale dobře, oddělím to. Tehda jsem se seznámil s Vaškem a Honzou Neckářovým. A bylo to tak, že jsem tam seděl v tom studiu a pustil jsem jednu skladbu od Bee Gees. A teď jsem tam strašně trsal u toho a kluci tam přišli a já jsem si jich nevšiml, protože byli za zády. Tak jsem se pak otočil a říkal jsem, ty vole, Václav Neckář, Honza Neckář. A oni se tak na mě usmívali a říkali, teda ty vole, většího magura jsme ještě nikdy nezažili.
2: Ano, a včera jsem měla ten samej pocit, protože Kohout najednou říká, taková ta skladba od té kapely, je tam haj. A hledali jsme skladbu od kapely, kde je haj. A on ji našel.
1: Já ji našel, přátelé. Je to skladba, proč o tom mluvím, zpátky k těm The Bee Gees, jak jsem na ně zanevřel. Jak tam tak jako kvíleli v tom diskotékovém nebo diskorytmu, že jo, s Johnem Travoltem, s Johnem Travoltou. Ne, že bych si, já miluju Travoltu, miluji ten film Horečka sobotní noci. Miloval jsem i Bee Gees, ale tady ta muzika mě prostě nesedla. Ale oni pak udělali vynikající album, který uvozený skladbou High Civilization. A tuhle skladbu jsem pouštěl právě na tom rádiu RTL, když tam přišli Neckářové. Vidíte, jak se mi to spojuje, já vím.
2: A je tam asi, haj.
1: To je jedno. A vy si myslíte, že jsem fakt magor, že tady říkám plácám jedno přes druhý, ale ono je to propojený. Takže odpověď na otázku, čím jsem vyrůstal a co mě oslovovalo, kromě Abby, Beatles a pak Sweet Slate, Deep Purple, a další, tak i The Bee Gees s touhletou peckou, kde to byly i Neckářové. Je to prdel, ale je to tak. A já myslím, že vás tahle skladba pobaví, je výtečná.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a roková zpovědnice je na konci, ta náhradní dnešní roková zpovědnice. Připomínám, že měl přijít Václav Cílek, napadl ho, políbila ho múza pro další knihu, takže jako zapomněl, ale jsme s ním domluveni, že ho sem dotáhneme v náhradním termínu. Tak, jsme se to se Sárou, produkční tohoto pořadu, snažili dát dohromady, doufám, že vás to nějak evidentně nenasralo, ale já myslím, že podle vašich reakcí tak to dopadlo docela dobře. No.
2: Uf.
1: Uf, no, přesně tak.
2: A já musím ještě říct posluchačům, že na Bee Gees tady Kohout trsal jako v minulém století v Karlíně.
1: Ano, to je pravda. Minulém století, no ano, to bylo v minulém století. To je pravda. 1990, to je pravda. 90, 91. Ty vole, jsem byl krásný, mladý a hepkej. Hmm. Tehda. To kdybys mě viděl, ty jo.
2: No.
1: Jsem byl borec.
2: Určitě.
1: Božan.
2: Určitě.
1: Co borec? Božan
2: no,
1: jsem byl.
2: No, jedině.
1: Sáry, za to, že jsi mi dneska pomohla a vytrhla jsi mi trn z paty a hřebík z hlavy, nebo já nevím, jak to mám říct, tak tvoje přání je to poslední dnešního večera.
2: No, pošleme si modlitbu do nebíčka.
1: Dobře. Modlitba pro partu, tři sestry. No a přátelé, já se na vás budu těšit o víkendu vlastně, protože o víkendu máme úžasnou kapelu. Takový to, jak to říct, ježišmarja, teď mi vypadlo to slovo, jedna kapela na celý víkend, takže to není takový ten double,
2: víkend.
1: Monotématický víceméně, ano, děkuji ti za to slovo, Queenie. A to bude teda opravdu zážiteček, protože
2: ty nejsou monotematický.
1: Ty opravdu nejsou. Každá deska jiná. Takže se těšte. No a teď tedy pro Sáru, děkuji ti, Sáro, za výpomoc ještě jednou.
2: Rádo pro se
1: ní,
2: stalo.
1: Pro ní skladba modlitba pro partu, pak ještě Beatles a já nevím, třeba stihneme ještě Deep Purple, o kterých jsme taky mluvili. No a já vám přeju za pozornost. Děkuji vám, nebo děkuji za pozornost, nepřeju za pozornost. Děkuji za pozornost a děkuji za vaše reakce, které nám pomohly tenhle ten večer celkem doufám úspěšně dotáhnout.
2: A já děkuji Václavovi za příležitost, že jsem se dostala k mikrofonu.
1: Já.
2: A doufám teda, že ten náhradní termín brzy smluvíme, vyjde to asi někdy před Vánoci, pokud Václav bude mít čas. No a děkuji všem posluchačům za to, který nás vydrželi poslouchat a mějte se všichni krásně a pošleme si tu modlitbičku.
1: Jasně. Tak se mějte hezky, čau.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, Víťáci. Hráli jsme si Zeppeliny skladbu Four Sticks. Ano, dneska jsem samu sebe musela za pomoci čtyř klacků vyhánět z postele. Včera do naší vinotéky dorazil burčák. Ne, že bych ho měla nějak moc, ale i po té trošce mívám dost divoké sny. Ale realita je taková, že začíná pátek 4. září 2026 a že už takhle časně z rána je zavřená silnice mezi Chebem a Františkovými Lázněmi 20. V podjezdu Varské dálnice vyšetřují nehodu se zraněním. Bouračka za D6 byla i na velkém pražském okruhu směrem na letiště, ale tam už by měl být provoz plynulý. A pozor na 20 z Plzně na Vary za Štipoklasy. Se jezdí kolem srážky dvou osobáků, ale ani tady byste teď časově tratit neměli. A propo, za 3 minuty bude 6. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio B. Počasí.
2: Dnes má být zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude mraku ubývat, na jihu až na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech naopak zatahovat a později zaprší. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě 31 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: 20-letý cyklistický talent ze Slovinska Jakob Omrzel vyhrál 12. etapu španělské Vuelty a při debutu na Grand Tour slaví životní triumf. Jan Hirt dojel 28. a v celkovém pořadí je 20. Cyklista Vacek pak vyhrál i druhou etapu závodu Zetelem Tour v Nizozemsku, zvýšil tak náskok v čele průběžného pořadí na 45 sekund. Usiluje o premiérový celkový triumf v etapovém závodě. Bezpečnostní pravidla policistů, kteří chrání vicepremiéra Macinku, prověří kontrolní složka jejich útvaru. Důvodem je rozhovor s falešným moderátorem, které vyvolali podezření na pochybení ochranky. V pražské nemocnici Homolka včera odpoledne hořelo nové onkocentrum. Nikdo se nezranil, ale hasiči evakuovali 20 lidí, z toho 14 pacientů. Oheň zasáhl opláštění jedné z budov, škoda je asi 30 milionů. A nakonec do Topolné u Napajedel míří Ameriky.
4: Milovníci silných aut s bublajícími osmiválci, ale i dvouválcidové či speciály se třemi koli se mají na co těšit. Navíc tento tradiční sraz ponese odkaz míru a hnutí hippies. Start je už v pátek a počítá se s nájezdem téměř všech účastníků. V sobotu dopoledne budou probíhat soutěže a ve 13 hodin vyjede kolona na spanilou jízdu směrem na Luhačovice. 18. hodina je pak znamením pro rock'n'rollový nářez kapely Papa Kult a večer zazní písně Ozzyho Osbourna. Tedy pátek a sobota Topolná, Bůrovce u Napajedel. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ani jsme se nenadali a je to pátek 4. září a dnešní první zprávy touto informací končí.
0: Radio B. Classic Rock.

Guns N' Roses jsou momentálně na turné v Kalifornii, zítra hrají v Pasadeně a příští sobotu má koncert kapela Dr. Viktor na táborském setkání a další týden 18. září mají speciální koncert v pražském Lucerna Music Baru. Více nám poví frontman Vojta Bureš. Ten totiž bude prvním poprázdninovým hostem Vejvoďáka dnes od 9. dopolední v pořadu Rockerova rána. Poví nám i, jak se mu v létě hrálo s vanastovkama na festivalech a jestli Roberta Kodyma bude sledovat v neděli v Holešovicích, kde Lucie hraje jako předkapela hollywoodských vampírů. Máte lístky, těšíte se, tak ať se akce podaří. Pokud byste tam k vám na nějakou zajímavou akcičku chtěli pozvat ostatní býťáky už třeba na dnešní večer, telefon do Beatu je 210 32 33 34 a i v pátek 4. září můžete využít beatáckou aplikaci e-mail studio@radiobeat.cz a nebo SMS bránu 720 001 222.

bych chtěla upozornit, že některé akce se budou třeba konat či nekonat s přihlédnutím na počasí, takže pojďme se podívat i na údaje od meteorologů. Nový den začínáme s teplotami mezi 14 až 17 stupni. Odpoledne má být 24 až 29, na jižní Moravě dokonce i 31 stupňů, ale s tím, že máme počítat, že bude poměrně dost oblačnosti, no a že bude místy i docela dost pršet. Někde bude i vydatná bouřka. Na zítřek je předpověď dost podobná té dnešní, takže situace ani ty vysoké teploty pod zataženou oblohou se měniti nebudou. No a když se podíváme na neděli, tady máme trošku teplotní pád. Nedělní teploty odpoledne mezi 19 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů, jinak den nedělní by měl být slunečný. A i v neděli a hlavně zítra budeme vzpomínat na to, že to je 80 let, co se narodil Freddie Mercury. Takže na beatu si dáme speciální kvínovský víkend.

Nejbližší koncert má kapela Progress 2 koncem měsíce 29. v Praze v Lucerna Music Baru, ale už dneska jejich zpěváka a pianistu Romana Dragouna můžete vidět a slyšet na Prachaticku. Má koncert v Hrabovské stodole a zítra bude společně s Futurem hrát v Brně ve Starém Lískovci na festivalu v areálu mezi kostelem a školou Elisky Přemyšlovny. Roman Dragoun a Futurum přijdou na téhleté akci. Starolískovský festiák na program v 21 hodin, jak říkám, zítra. Dneska je pátek, 4. září. Dobré ráno.

Nejenom protože je pátek 4. září, tak vejvoďák dneska přijde do práce určitě dobře naladěn, taky ho tady bude vyhlížet jeho host, první poprázdninový v pořadu Rockerovo ráno, a bude to Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor a Vanastovy věci. Ale hokejisté Plzně se do Ligy mistrů včera vrátili po 7leté pauze domácí výhrou nad švédským Rakle. Bránu na začátku 12. sezóny soutěže zazdili i v Pardubicích a Dynamo porazilo polské mistry z města Tychy 6-0. Domácí prostředí využili i v Tampere a odnesli to liberečtí. Bílí tygři vezou z ledu finských šampionů porážku 3-6. Za 3 minuty bude 7:30. Dobré ráno.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30, pátek se ještě ani pořádně nerozjel a už se brzdí na příbramské dálnici na Prahu před omezením u jíloviště. Zpomalení je za Řitkou, začíná na 12. kilometru a ztratíte tam asi 10 minut. V Brně máme čerstvou nehodu na ulici Otakara Ševčíka. V nadjezdu Ostravské ulici se směrem z centra řeší srážka dvou osobáků. A potom máme taky bouračku dvojice osobních aut v Trutnově na příjezdu, konkrétně na ulici Náchodské, to je vlastně v té části, které se tam říká Smeťák, tak na kruháku, kam potom ústí i Polská ulice, je tedy tahle ta nepříjemnost karambol dvou osobáků, tak opatrně. Pojďme si společně uvařit kávu, ale i řidičům přeju dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bíz.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude mraku ubývat, na jihu až na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech naopak zatahovat a později zaprší, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Kajakář Vít Přindiš obsadil ve světovém poháru ve vodním slalomu v Paříži 7. místo. Kateřina Beková skončila 10. Ministryně financí Schillerová vidí v návrhu rozpočtu na příští rok prostor pro úspory v nižších jednotkách miliard. Motoristé přitom chtějí schodek 389 miliard korun snížit o 20 miliard. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Více asbestu, než se předpokládalo, našli stavbaři při rekonstrukci budovy nové scény Národního divadla.
2: I proto se zatím nebourá plášť budovy. Asbest je nejdříve nutné šetrně odstranit. Práce, které vyjdou na 1,8 miliardy korun, potrvají zhruba 2 roky. Vyžádají si pravděpodobně letos v prosinci úplnou uzávěru náměstí Václava Havla, dříve piacety Národního divadla. Honza Navrátil, Praha.
1: Z letiště Ostrava se bude v zimě pravidelně létat do keňské Mombasy. Spojení do egyptského Marsa Alam bude pokračovat i mimo letní sezonu. Obě linky budou pro ČEDOK provozovat Smartwings. A nakonec Apple příští týden představí svůj první skládací iPhone Ultra. Má mít vnější displej 5,5 palce a vnitřní 7,8. Přehyb obrazovky asi zcela nezmizí. Cena má přesáhnout 50 tisíc korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Helečti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Píťáci, je pátek 4. září, Jindřiška má svátek, narozeniny, třeba Guma Kulhánek nebo Igor Cavalera. A kulatiny 70. má Blacky Lawless. Borec, kterého si spojujeme co by zpěváka a zakladatele heavy metalové kapely Wasp. Tohleto příjmení Lawless převzal od Bartona Lawlesse, hvězdy amerického fotbalu ze 70. let, centr dalaských kovbojů. Zpěvákovo skutečné jméno je Steven Edward Duran. No a než se proslavil v hudbě, tak byl profesionálním sportovcem. Hrál docela na vysoké úrovni, tedy jako v juniorských kategoriích baseball, a ke sportu ho dovedl slavný strýc. Blacky je totiž synovcem nadhazovače, který hrával v Major League a dokonce vyhrál světovou sérii v roce 58 s New Yorkskými Yankees. Ryan Duran je tedy jeho strýček. Teď ale Blacky s kapelou

Blacky Loles, který má dneska 70. Ano, Carlosa Santánu si pustíme hned. Chtěla jsem jenom říct, že Blacky momentálně se chystá vydat knížku o svém životě a taky vyrazit na turné, a to společně jako předskokán s Wasp pojede s nimi KK Downing se svým bandem KK's Priest. Už dneska ale můžete jít na Domažlicku na koncert kapel Odyssea a Jeronimo, budou hrát v rámci Hlohovské pouti. Zítra tam bude Ozzy Osbourne, Revival Praha, Sarka Farka a v neděli pak od 2. odpolední St. Johnny. Pozvánku do beatu poslal Čáp. Zítra se ve Volči u Chlumce nad Cidlinou koná tradiční taneční zábava v rámci hasičské soutěže. Po skončení soutěží vystoupí skupina Mars Rock, která zahraje ty největší rockové pecky. No a Pavel právě ze skupiny Mars Rock napsal: přijďte si poslechnout, zatancovat, na pořádný Big Beat vstup je zdarma. Od Tomáše tady mám další pozvánku. Dobrý den, rád bych Bíťáky pozval na 20. ročník zemského sjezdu javistů a čezeťáků, který se bude konat v sobotu na Táborské Harachovce od 11 hodin. Já doplním, že místem konání je tradičně lesní restaurace Harachovka Táboře, malebné to místo, situované přímo u řeky Lužnice. No a k vidění tam budou historické motorky obou značek, od předválečných kusů až po moderní stroje, a taky bude tradiční spanilá jízda hraběte Haracha, která startuje ve 13 hodin. Teď máme 6.49, tedy za 11 minut už bude 7.

0: Vodičáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

Trošku nahoře je teď spíš Zverev, ale Němec se ve druhém kole tenisového US Open docela trápí. V prvním kole vyhrál s Italem až v pěti setech a teď ho zkouší Francouz Alès a po třech hodinách nasazená jednička vede 2-1 na sety. Tak a jak se dařilo našim tenistům a tenistkám? Do třetího kola prošel Jakub Menšík. Proti Rakušanovi Radenovi potvrdil roli favorita. Bohužel Dalibor Svrčina proti papírově silnějšímu Italovi Darderimu neuspěl. Stejně tak Siniaková proti Japonce Osakové, ale nic jí Katka nedala zadarmo, hráli se parádní tři sety. A pak ještě spolu s Američankou Townshendovou Siniaková začala úspěšné tažení čtyř hrou, kde prvním kolem včera prošli i Bousková se španělskou parťačkou Sorivé Stormovou. Naopak třeba československý pár Nosková-Šrámková je ze hry, taky Anička Sisková s Polkou Piterovou. Ale zpátky k singlu, protože na rozdíl od Siniakové ve třetím kole Bousková i Bartůňková jsou.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: David Bowie nám poslal pohlednici z Marsu. Já zdravím Víťáky, kteří jedou z hokejově úspěšné Plzně na Prahu, tak u Rudné už se D5 trošku seká. Kolona na 10 minut je na dálnici s Příbrami na Prahu před omezením u Jíloviště, fronta mezi 11. a 9. kilometrem. A jestliže se obáváte příjezdu do Brna po D1 od Prahy, kamiony v pravém pruhu od 173. kilometru. Osobákem se dostanete blíže ku Brnu, ale stejně tam už teď ztratíte asi půl hodinku. Dobré ráno, minutu po 7.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes nejteplejší den týdne. Čeká se převážně oblačno, zejména na severu ojediněle zaprší. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat, večer se ale na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Pardubice a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně. Pardubice doma rozdrtili polské Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Regle 4-0. Liberec naopak v Tampere podlehl tamní Tapaře 3-6. Mistrovství světa vozů Formule 1 pokračuje v italské Monze a podrobnosti přidává sporták Petr Plintovič.
5: Šampionát pokračuje v neděli velkou cenou Itálie a piloti budou nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari.
3: Kvůli suchu se snižuje odtok z Orlické přehrady z dosavadních 40 na pouhých 15 metrů krychlových za sekundu. Výkon vodní elektrárny proto klesne a při ranních a večerních špičkách ji nahradí přečerpávačky Dlouhé Stráně a Dalešice. Německá policie vyšetřuje další podezření na sabotáž elektrické stanice. U zařízení v Dormagenu na západě země večer našli podezřelý předmět. A nakonec, meltalský ledovec v rakouských Korutanech za posledních 5 let přišel asi o 42% své plochy. Přesto chce lyžařský areál zahájit sezonu už začátkem října. Stále více, nicméně i tam spoléhají na umělé zasněžování. Letní lyžování definitivně ustoupilo a středisko se soustředí na turistiku. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme z Genesis.
0: Rock.

0: 7:13 se zaměříme opět na vaše pozvánky na víkend. Začneme s Petrem v jižních Čechách.
1: Ahoj býťáci, zítra koná se v zahradě u Hradeb v Bechyni, okres Tábor, vystoupení kapely Agora Band. Začátek od 18:00, přijďte v co nejhojnějším počtu. Děkuji. Ahoj, mějte se.
0: Martin ten zvolil písemnou formu a píše: dobré ráno, posílám pozvánku na tuto sobotu na Přeštické pivní slavnosti. Těšit se můžeme na bohatý výběr pivovarů, mini pivovarů, které nabídnou své nejlepší produkty. Akci doprovodí hudební vystoupení, které zpříjemní atmosféru slavností. Přijďte si užít pěkný den, plný chuti a zábavy. Krom jiných od 20 hodin vystoupí kapela Olympic. Ještě předtím

0: Sedláček, Adam Gavlas a taky Jiří Brejcha a David Rossi prošli včera národní kvalifikací a zahrají si na pražském mezinárodním šipkařském turnaji, který začíná dneska na výstavišti v Letňanech. První duel se hází od 13. hodiny a hned ve druhém se představí domácí nováček David Rossi, a to proti někdejšímu Ředníkovi Britovi Ginnealovi. Od půl třetí čeká Jiřího Brejku, irská straka William O'Connor. A z Lejkája, tedy sedláček, bude mít v prvním kole Australana Hetu a Gavlas Poláka Ratajského. Se mnou je tady Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští volejbalisté v přípravě na mistrovství Evropy prohráli v Belgii s domácími 0-3 na sety. Neuspěli ani v dodatečném setu, který ztratili 18-25. Se stejným soupeřem se utkají ještě v dnešní generálce. Francouzský plochodrážník Belego vyhrál v Žarnovici zlatou přilbu SNP. Ve finále porazil domácího favorita Martina Vaculíka a stal se prvním francouzským vítězem závodu. Třetí skončil český plochodrážník Jan Kvěch. Konflikt dvou horolezců na rakouském Grossglockneru má dohru. Rakouský horský vůdce, který na videu vulgárně napadá Poláka a vyhrožuje mu, se vzdal licence. Přiznal, že záznam vyznívá v jeho neprospěch. Zároveň ale uvedl, že za spor nesou odpovědnost oba. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+. A nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30, v Brně na Židenické na nájezdu na Rokytovu zasahují záchranáři, je tam bouračka osobního auta s motorkou. Stále se taky ještě v Brně řeší nehoda na křížení Otakara Ševčíka a Ostravské ulice. Tady jde o srážky dvou osobáků a třeba co se týče Otakara Ševčíka směrem jako kde jedničce, tak kolonec přes celou Gajdošovu a taktéž Svatoplukovu ulici. Opatrně na D8 z Prahy na Ústí na 15. kilometru mám nahlášen drobnější ťukanec nákladního a osobního auta. A pokud jedete na Prahu po D4 od Příbramy, tak i dneska před Jílovištěm asi 2-kilometrová kolona, to znamená z nějakého 11. 12. kilometru, s tím, že tady ztratíte asi 10 minut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejteplejší den týdne. Čeká se převážně oblačno, zejména na severu ojediněle zaprší. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat, večer se ale na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Přípravné hokejové utkání mezi Brnem a Třincem skončilo předčasně už po první třetině. Oceláři odmítli pokračovat poté, co se po střetu se Ščotkou poranil jejich útočník Kovařčík. Z ledu ho odnesli na nosítkách. Prodej nových aut v Česku za prvních 8 měsíců roku šel nahoru meziročně o 4% na 168 tisíc. Podíl elektromobilů v srpnu dosáhl 8,5%. Podobnou cestou, jako šla Mladá Boleslav s telematikou, chce jít i Kolín.
2: Což je nastavení semaforu tak, aby zbytečně nedocházelo k zácpám, nebo aby si mohli posádky integrovaného záchranného systému urychlit cestu k případu. A začne postupně. Semafory vymění za moderní zatím na 4 místech bývalého průtahu. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Albert stáhl z prodeje biokaši pro batolata Nature's Promise, ve které inspekce našla nadlimitní množství karcinogenního toxinu. Řetězec preventivně stáhl i všechny ostatní šarže. A nakonec nová funkce v Androidu si zapamatuje, kam jste odložili věci, jako pas nebo třeba náhradní klíče. Místo uložíte do Geminy a později se na něj zeptáte nebo ho najdete v pátracím centru. To byly krátké zprávy.
0: Classic rock.

Po ránu na beatu Red Hot Chili Peppers a večer v amfiteátru zříceniny Valečov vohnouti společně s Mňágou. V sobotu na Víravském letním parketu a potom si je můžete užít i na náměstí v Žadci na Dočesné. Tak tolik pozvánky na víkend s kapelou Vohnout. Zdraví vás taky Hraboš z kapely Na Šrot, který zve všechny býťáky na koncert. Bude se konati dneska v Plzni v Božkově od 19 hodin ve známé rokové hospodě pod kopcem. Jak píše, vystoupí tu dvě divoké a tvrdé smečky. Hardcore crossoverový Na Šrot a slovenská hardcore punková kapela Illegality. Přijďte zapařit, bude to mazec. Pan Jan píše, zdar býťáci, chci vás pozvat dneska do Jiříkova na Tři sestry od 18 hodin společně s doktorem PP a MZH pivu a roku zdar. A ještě jedna pozvánka, ahoj býťáci, tak tu máme opět Září a Radek Kalimero má další narozeniny a tudíž jste zváni na akci Narozeninový masakr, a to po 12. Letošního ročníku se zúčastní legendární death metalová ikona Master a naše mladé smečky Destroy a Aparát. Budeme se na vás těšit zítra od 20 hodin v klubu Sadov u Karlových Varů. No a v neděli v Holešovicích hollywoodští vampíři a předskakovat jim bude naše Lucie. Tak my teď zavzpomínáme, jak Lucie hrála v opeře.

Lucie bude pozítří, tedy v neděli, hrát v Holešovicích před hollywoodskými vampíry, tedy hvězdnou kapelou združující Alice Coopera, Johnnyho Deppa a Joe Perryho. Robert Kodym, kterého jsme teď v té nahrávce slyšeli, trávil velkou část prázdnin i s Vojtou Burešem. A ten kromě Vanastovek má i vlastní značku Dr. Victor. Ano, to je ta kapela, kterou jednou v Praze hrála zase před AC/DC. A Vojta Bureš se zastaví tady už za hodinu a čtvrt, bude prvním poprázdninovým hostem Vejvoďáka v pořadu Rockerova rána na Beatu.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Zbytek evropské části Ruska jsme projeli tak rychle, jak je to jen s 250 možné. Výjimkou byla jen zastávka v městě Volgograd a potom poslední noc ve městě Nalči. Pravým opakem byl průjezd překrásnou Gruzií. Všude jsme chtěli stavět, fotografovat, připomínat si krásná místa, která jsme navštívili při svých jiných cestách. Gruzie je nádherná a určitě stojí za to, abyste ji navštívili. Ten čas navíc, který jsme věnovali Gruzii, bylo naopak potřeba nahnat v Turecku. Ale zde se dá jet velice svižně a těch 1600 kilometrů jsme najeli v extrémně krátké době. Výjimkou snad bylo jen zastavení ve městě Erba a zpřátelení s místním motoklubem a také oslava mých narozenin. Přímo husarským kouskem byl průjezd podvečerním Istanbulem v dopravní špičce, ale motocykly zde jedou vpravo v samostatném pruhu, takže si to zde pěkně sviští. To takové Bulharsko je naopak záležitostí jednoho odpoledne. Větší zastávka následovala až v Bělehradě, kde jsme u srbského dovozce značky CF Moto dělali náš pravidelný servis. Tento příspěvek namlouvám v Srbsku ve vesnici České Selo, kde jsme mezi krajanama. Hostí nás zde na svém ubytování paní Jasmína, dáváme se dohromady a zítra vyrazíme přes Rumunsko, Maďarsko, Slovensko do Čech zpátky domů, kde se tento víkend koná v Rožnově pod Radoštěm sraz příznivců a majitelů značky CF Moto. A tam svoji cestu, která měřila přes 30 000 kilometrů, slavnostně zakončíme.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Když se z D1 stane heliport, tak to není dobré a tato situace nastala z Brna na Prahu za Větrným Jeníkovem. Na 104. kilometru dálnici zastavila srážka kamionu s dodávkou. Nebo takhle, ta nehoda je na 99., ale s osobákem sjíždějte na 104., vemte to na Jeníkov nebo na Herálec. V kamionu prchejte už na 112. kilometru na Havlíčkův Brod. Nehodu na D1 máme i z Prahy na Brno za Velkým Meziříčím na 151. kilometru v pravém pruhu. Brzdí se na 145. No a ranní špičku v Brně zahušťuje ještě nehoda s motorkou na Židenické na nájezdu na Rokytovu. Kolona je z Tomkova náměstí. Pokud teprve do Brna jedete od Bratislavy, tak nová nehoda je na 17. kilometru a na 52. od Mikulova, pak zase mezi Rajhradem a Modřicemi na 8. kilometru a brzdí se od 11. Za minutu bude 8, spěchejte pomalu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má postupně od jeho západu ubývat mraků, večer se ale na severu Čech zatáhne a později tam místy zaprší výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve s výjimkou severu a severozápadu ještě převážně zataženo s deštěm, během dne od severozápadu srážky ustanou a proměnlivá oblačnost, večer má většinou ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští tenisté zaznamenali na US Open smíšené výsledky. Do třetího kola postoupili Bousková, Bartuňková a Menšík, zatímco Siňaková a Svrčina ve dvouhře skončili. Siňaková ale v ženské čtyřhře začala vítězně, stejně jako Bousková, naopak Detyuková, Sisková a Nosková se svými partnerkami v prvním kole neuspěli. Český fotbalový záložník Alex Král poprvé skóroval v dánské lize a pomohl Kodani k výhře 2-0 nad Nordsjællandem. Jeho gól po půl hodině hry rozhodl zápas o první místo v tabulce. Kodaň vede o bod. Ostatky Jana Masaryka se po 80 letech přirozeně zakonzervovaly. Podle soudního lékaře tělo v hrobce zmídelnělo a zůstalo celistvé. Volkswagen večer schválil plán, do roku 2030 zvýší efektivitu a konkurenceschopnost. Konkrétní úsporná opatření vedení sice zatím nezveřejnilo, mluví se ale o propouštění dalších asi 50 tisíc lidí. Celkem tak v nadcházejících letech přijde o práci zřejmě 100 tisíc lidí. A nakonec, nová verze aplikace EZ Karta nabízí přehled preventivních vyšetření a jejich výsledků. Nově tam také najdeme výsledky laboratorních testů a později i elektronické žádanky. Stejná data jsou také na webu e-zdraví. Více ministr zdravotnictví Vojtěch.
2: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem. Takže já, když mi teď bude za měsíc 40 let, tak ještě samozřejmě tam moc nemám onkologických screeningů, ale už tam vidím, že někdy na kolonoskopii budu moci jít asi za 15 let. Takže už to tam zkrátka je zřejmé pro každého, co ho čeká, v jakých termínech na to bude mít nárok, tak jak vlastně jde o věkovou strukturu.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 4. září 2026 a dáme si Bon Jovi.

0: Zatímco na rádiu Beat hráli Pink Floyd, tak byl obnoven provoz na dálnici z Brna na Prahu na 99. kilometru. Terminal Frost, to byla taky pozvánka k programu Rádia Beat o dalším víkendu, kdy nás čekají velké rockové, bluesové a metalové instrumentálky. Zítra to bude 80 let od narození Freddieho Mercuryho a tak si tuto sobotu a neděli dáme s kapelou Queen. A také se spoustou zajímavých sportovních akcí. Ano, je tady Šimi, má pár pozvánek, já bych chtěl jenom připomenout, že dneska vstoupí české basketbalistky do mistrovství světa. Prvními soupeřkami v Berlíně od 20:15 budou Italky. V neděli hrají proti Číňankám a hned v pondělí proti šampionkám z Ameriky. A ještě jedna čerstvá sportovní zpráva z New Yorku. Německý tenista Alexander Zverev je na US Open nasazenou jedničkou a tak si na něj všichni brousí rakety. Saša teď slaví postup do třetího kola, ale zase k postupu potřeboval 5 setů a 5 hodin na kurtu. Mimochodem s prvním kolem už ve Flushing Meadows odehrál skoro 10 hodin. Po Italovi Sonegovi ho dneska trápil Francouz Ales. Dalším Zverevovým soupeřem bude Chilean Tabelo.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy na Czech Darts Open, jednu ze zastávek Evropské tour. V Letňanech se ode dneška do neděle představí také světová jednička Littler a dvojka Humphries. Předposlední závod mistrovství republiky v autokrosu se pojede tento víkend v Dolním Bousově u Mladé Boleslavy. Více Zdeněk Razim.
3: Je přihlášeno téměř 140 závodních speciálů. Ze špičky našeho autokrosu nebude nikdo chybět. Přece jenom body by mohly v závěrečném počítání chybět. Do Bousova by měl přijet Filip Mareš, který patří k naší rallyové špičce, ale půjde mu to v kontaktním autokrosu? Tak na to se přijďte na tyhle závody podívat.
2: Zítra se na pardubickém závodišti uskuteční poslední dostihy před slavným říjnovým mítinkem.
4: Velkou část programu tvoří předzkoušky rámcových dostihů Velké pardubické. Adepti startu v našem nejslavnějším dostihu zamíří především do poslední kvalifikace, o které v minulosti platilo, že i nejvážnější adepti na úspěch ve vrcholu sezóny často vynechávali. Letošnímu 9člennému startovnímu poli ale kvalita v čele s vítězem květnové kvalifikace za ratem rozhodně nebude scházet. První dostih sobotního odpoledne odstartuje ve 13 hodin a hlavní dostih je na pořadu v 16 hodin. Pro Rádio Beat Karel Machek, pardubický kurýr.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Než se podíváme, jak to 3 minuty před 9:30 jede, tak musím říct, že to letí, že už je to 10 let, co vám Hells Bells v Praze v Letňanech odspíval Axl Rose. Tenkrát před kapelou AC/DC byli Dr. Viktor a jejich vedoucí a člen Vanastovek Vojta Bureš bude už další hodinu vysílat tady na beatu s Vejvoďákem. Tak, s dobrými zprávami z D1 přicházím. Na 99. kilometru z Brna na Prahu už byl provoz obnoven, ale chvilku bude trvat, než se tam vzniklá kolona úplně rozpustí. Zahuštěná je D1 od Větrného Jeníkova, tedy od 102. kilometru, tedy směrem na Prahu. Na Brno už se za Velkým Meziříčím u nehody na 101.50. jede plynule. Stejně tak kolem Bouračky, co je na dálnici z Prahy na Příbram u Dobříše, na 29. kilometru D4. Opačně na Prahu je 10-minutový zásek před omezením na 9. kilometru u Jíloviště. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude mraku ubývat, na jihu až na skoro jasno. Večer se bude na severu Čech naopak zatahovat a později zaprší, výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Kajakář Vít Přindiš obsadil ve světovém poháru ve vodním slalomu v Paříži 7. místo. Kateřina Beková skončila 10. Ministryně financí Schillerová vidí v návrhu rozpočtu na příští rok prostor pro úspory v nižších jednotkách miliard. Motoristé přitom chtějí schodek 389 miliard korun snížit o 20 miliard. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Více asbestu, než se předpokládalo, našli stavbaři při rekonstrukci budovy nové scény Národního divadla.
2: I proto se zatím nebourá plášť budovy. Asbest je nejdříve nutné šetrně odstranit. Práce, které vyjdou na 1,8 miliardy korun, potrvají zhruba 2 roky. Vyžádají si pravděpodobně letos v prosinci úplnou uzávěru náměstí Václava Havla, dříve piacety Národního divadla. Honza Navrátil, Praha.
1: Z letiště Ostrava se bude v zimě pravidelně létat do keňské Mombasy. Spojení do egyptského Marsa Alam bude pokračovat i mimo letní sezonu. Obě linky budou pro Čedok provozovat Smartwings. A nakonec Apple příští týden představí svůj první skládací iPhone Ultra. Má mít vnější displej 5,5 palce a vnitřní 7,8. Přehyb obrazovky asi zcela nezmizí. Cena má přesáhnout 50 tisíc korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Za 5 minut bude 8:45, to zdůrazňuji, protože si dáme titulní skladbu z desky Kuře v hodinkách. Já už jsem to říkala, že dneska vedle Blackýho z Wasp a Igora Cavalery má narozeniny taky legenda české basové kytary Vladimír Kulhánek pro své vláčné pohyby na pódiu překřtěný na gumu. Začínal s kytarou a první akordy ho naučil spolužák na základce, co chodil do Lidušky na klarinet. Spolu pak prý občas hrávali ve školním rozhlase, když po ránu na jejich 11letce měli hromadnou školní ranní rozcvičku. O Gumovi se ví, že je to vášnivý běžec a především cyklista. A jednou mi povídal, že k prvnímu pořádnému kolu se dostal až po vysoké, mimochodem je to inženýr chemie, bylo to v době, když už hrál. Jeden kluk mu ukradl basu a po naléhání mu dluh místo penězi splatil tím, že mu dal takový už polozávodní kolo a od té doby začal jezdit. A víte, že nemá a nikdy neměl řidičák? Přesto se mi moc líbí jeho myšlenka a komentář k pražskému provozu a k ježdění po městě na kole. Kulhánek to vidí tak, že tady prostě není dobrá zpětná vazba mezi řidiči a cyklisty. Kdyby prý všichni motoristi taky jezdili na kole a občas cyklisti jeli i s volantem v autě, tak by ten vzájemný vztah mohl být lepší. Tak Gumo, všechno nejlepší.

Basák Vladimír Kulhánek má dneska narozeniny a Gumovi můžete večer osobně popřát v Čáslavi. Bude tam hrát se skupinou Flamengo Reunion Session na festivalu Dvorky a 6. listopadu budou mít výroční večírek k 60 letům od založení Flamenga a v pražské Akropoli s nimi bude spousta hostí, třeba Viktor Sodoma, Karel Kohavec a nebo třeba kytarista a fotograf Norby Kováč. Tohle to je vzpomínka na Joe Cockra.

Když jsem před Joe Cockerem zmiňovala zpěváka a kytaristu Norbyho Kováče, tak ten společně s Olinem Neje s chlebou a taky s Ivanem Hlasem v triu hrají zítra od 18. hodiny v Lhenicích na náměstí v rámci akce Jarmark svatých Jilí. Takže i tohle je pozvánka ode mě pro vás z další. Písemně přišli do SMS brány Petr, Hvítě a Tomy dneska od 19 hodin v hospudce Náklí v Týnci nad Sázavou zahraje kapela Zlaté šedesátky. No a 5. prosince ve Zlíně bude hrát kapela Akcept. My si Akcepty pustíme. Chtěla bych říct, že dneska je to datum, kdy vychází jejich, nová deska. Germánští titáni 1976 až 2026. To je bilanční album, na které je 19 nově pojatých, znovu nahraných klasických skladeb od téhleté party. No a je tady 50 hostí, jména jako Kirk Hammett, Mickey D, Rob Halford, David Elfson, nebo třeba Billy Sheehan a další. Tak pojďme na Akcepty.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ano, už za moment začne pořád rockerovo ráno, za dvě minuty bude totiž 9. Po nehodě, která zastavila dálnici z Brna na Prahu, je kolona na D1 od 103. po 99. kilometr, kde už to teda pustili, ale chvilku bude trvat, než se ta kolona rozpustí a ztratíte tam teď asi 20 minut. To na půl hodiny navíc je dojezd do Brna po D1 od Prahy v osobáku. Kamiony v pravém pruhu, tak ty to mají s větší ztrátou a přerušovaná kolona je od 168. kilometru. A před Brnem je i zásek na dálnici od Mikulova. Na 7. kilometru D52 je nehoda a u Rajhradu se brzdí na 9. kilometru. Tak dobrou jízdu a hezký pátek a víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má postupně od jeho západu ubývat mraků, večer se ale na severu Čech zatáhne a později tam místy zaprší výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve s výjimkou severu a severozápadu ještě převážně zataženo s deštěm, během dne od severozápadu srážky ustanou a proměnlivá oblačnost, večer má většinou ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: 20-letý cyklistický talent ze Slovinska jako Pomrzel vyhrál 12. etapu španělské Vuelty a při debutu na Grand Tour slaví životní triumf. Jan Hirt dojel 28. a v celkovém pořadí je 20. Cyklista Vacek vyhrál i druhou etapu závodu Zetelem Tour v Nizozemsku, zvýšil tak náskok v čele průběžného pořadí na 45 sekund. Usiluje o premiérový celkový triumf v etapovém závodě. Česko v reakci na incidenty v Německu spojované s Ruskem přijalo bezpečnostní opatření. Ministr vnitra jejich podobu ale neuvedl. Fotbalová Sparta a Plzeň zveřejnili ceny vstupenek na domácí zápasy Evropské ligy. Letenští prodávají každý zápas zvlášť, zatímco Plzeň nabízí balíčky na všechna 4 utkání. Permanentkáři mají v obou klubech slevu, nejlevněji za všechno zaplatí 1900 korun na západě Čech, na Spartě 2250. A nakonec do Topolné u Napajedel míří Ameriky.
2: Milovníci silných aut s bublajícími osmiválci, ale i dvouválci dové či speciály se třemi koli se mají na co těšit. Navíc tento tradiční sraz ponese odkaz míru a hnutí hippies. Start je už v pátek a počítá se s nájezdem téměř všech účastníků. V sobotu dopoledne budou probíhat soutěže a ve 13 hodin vyjede kolona na spanilou jízdu směrem na Luhačovice. 18. hodina je pak znamením pro rock'n'rollový nářez kapely Papakult a večer zazní písně Ozzyho Osbourna. Tedy pátek a sobota Topolná, Bůrovce u Napajedel. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy, po kterých přicházejí Vejvoďák a host.
3: Jakou ránu má po ránu Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor?
4: Rockerová rána na beatu.

0: co takový Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor? Rockerova rána na beatu.
1: My na to přijdeme velmi záhy, co takový Vojta Bureš, protože Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor je hostem Rockerova rána a mám ho tady před sebou zhruba asi 1,20 m, tedy 120 cm. Vojto, krásné dobré ráno.
2: Krásný dobrý ráno, Vítáci.
1: Já jsem hrozně moc rád, že jsi přišel, protože ty jsi vlastně pilotní host, nebo první host po dvouměsíční pauze, kdy jsme se tady kopali do zadku, v pátek jsme hráli různý živáky a takhle, a ty vlastně po té dvouměsíční pauze, po tom, co děti měly prázdniny, tak si jako rozčeřil tu hladinu hostů a myslím si, že to rozčeření je par excellence. Koho jinýho, Hergot, bychom tady měli mít než takovýho kytaristu, takovýho muzikanta jako tebe. To je, viď?
2: No, já ti moc děkuji za pozvání, musím to cením.
1: Ale pozor, to hnedka spadne, tohleto, protože, jak jsem si napsal, daj pozor, Doktor Viktor získali v roce 2014 druhé místo soutěži Global Battle of the Bands. Co to? Druhý místo? Taková ostuda?
2: Myslím si, že se dá v hudbě soutěžit, jo, asi v porodnosti alb a skladeb, ale to bylo jako, myslím si, taková super věc, která byla katalyzátorem pro to, abychom mohli víc zkoušet, víc nás to motivovalo k dalším věcem, takže to bylo super věc v Tajsku. No.
1: Já se teda přiznám, že zase až takový jako povědomí o téhletý soutěži jsem neměl. Jak jste se tam jako dostali, nebo kdo vám tohle zařídil, nebo vy sami jste si to našli, vy jste se museli přihlásit, nebo jak to funguje?
2: No, byla to soutěž vlastně tady Global Battle of Bands v České republice a vlastně v každé zemi probíhaly kola vlastně lokální a tak jsme se přihlásili. Postupně jsme se dostávali z těch lokálních kol jakoby vejš do finále a vyhráli jsme český.
1: Takže něco na princip Spartakiády, tam se taky začínalo v škole, v tělocvičně. A
2: potom se dalo dokupy v Tajsku.
1: Postupovalo. No, Spartakiáda to tě dostalo maximálně na Strahov,
2: no,
1: ale do Tajska tam se jako si... Ale to by byl model, hele. To byl model.
2: Jako v podstatě nás to dostalo až na Strahov, no. V uvozovkách na Strahov, protože samozřejmě láska k AC/DC a podobně, který jsem viděl na Strahově poprvé, tak se potom uzavřel kruh později, ale...
1: To, jak Doktor Viktor vlastně hráli před AC/DC, na to se asi dostaneme, ale určitě ty máš pro nás spoustu i jako zajímavých věcí, myslím si i novejch, protože u Doktora Viktora a u Vojty Bureše tam se neustále něco děje nového, je to tak? Vy nestagnujete, vy nemáte ty vavříny takový, jako na který byste usli.
2: Je to hodně, my jsme vlastně teďka, nás čeká koncert v Lucerna Music Baru s Idou Nielsen, speciálním hostem. Měli jsme poprvé vlastně hudební kemp v letě a zároveň ještě nás čeká společný nahrávání, skladání a je to prostě docela dost.
1: Čekaj, je to ten hudební kemp, který byl pro mladý muzikanty, pro mladý kytaristy?
2: Od 6, 18 plus, ano, pro různý nástroje, nejenom pro kytaristy.
1: Jo, já jsem totiž slyšel, že to bylo nějak pro děti do 10 let, je to tak? Ne,
2: od 6 let až do vlastně 18 plus jsme
1: uváděli. Jo, protože tato Dála, Kachny syn, který tady sedí za tebou, že jo, kousek, tak ten se tam nějak chtěl přihlásit a když zjistil, že to je jenom pro mladý, takže jako, že by si tam připadal jako starý kořen, víš, že už moje, kolik ti je Dálo? 18, no.
2: Takový jsme tam taky měli a i starší.
1: No, tak vidíš, Dál, jak jsi se mohl přihlásit. Býval už bys to měl za sebou a ten vánoční koncert s Doktor Viktor už by byl de facto domluvený, že jo? To je jenom, že jo, že Kachla tady nechala kluka svýho, protože on vás má rád, takže si to tak jako přišel užít dneska.
2: To je moc milý a sympatický, to je super.
1: Kdyby to bylo vidět jako v televizi, to je super, že ty mluvíš na mikrofon jako směrem na mě, ale u toho se otáčíš dozadu na Dálo. Dálo, sedni si tak, aby na tebe viděl Vojta. Aby se nemusel kroutit tady jako had. Jakou muziku si dáme od tebe, Vojto, jako první? Máš možnost výběr? Nabízí se ta Kachnina oblíbená kapela, kterou ty jsi si stejně tady poručil před chviličkou, anebo jakou budeš štít? Mám AC/DC připravený, nebo Luci, jakou chceš, no.
2: Tak já bych začal AC/DC Nervous Shakedown, tohoto skladbou, jestli to je možný.
1: Jako je to možný, já si myslím, že na ráno tak takový AC/DC, to
2: byla roková snídaně.
1: Ty bláho, ale já jsem už dneska snídal, ale klidně se předspůhle s tebou. Tak jdeme, AC/DC Nervous Shakedown.

0: Vojta Bodej ze skupiny Dr. Viktor jako první poprázdninový host v Rockerově ráno vybírá jako první muziku sám od sebe AC/DC až do 10. hodiny. Ty jsi tady hudebním dramaturgem, Vojto. To je zodpovědnost, viď?
1: Obrovská. No.
0: Chci jenom říct a na tobě, když se na tobě člověk podívá, tak je to skutečně krásně vidět. Ty máš vystudovanou ješkárnu, tady žiju v Praze. Pak jsi studoval muziku v Bostonu, v Americe, místo toho, aby si lítal v oblacích a hraj s vanastovýma věcma, hráli jste před AC/DC, tak ty jsi furt normální kluk, jak to děláš?
1: Ne, téměř skoro všechno. Boston jsem nestudoval, tam jsem chtěl studovat, tam jsem dostal stipendium, ale nestudoval jsem tam a samozřejmě ta hudba tě prostě...
0: Počkej, co to znamená, tam jsem dostal stipendium, takže jsi jenom bral prachy a nestudoval jsi tam?
1: Tam jsem dostal velkou slevu na to, abych tam mohl jako studovat, ale i přesto jsem tam prostě nestudoval.
0: Jo. A to jsem ale nevěděl, tohle. My jsme se o tom nebavili ještě?
1: Asi možná ne.
0: Ty blámo, tak to je moje první. V tom případě si ruším, tady prostě v těch análech si škrtám Berklee College of Music Bostonu. Nula, konec, tam Vojta prostě nebyl. Ale i tak, jak to děláš, že jsi normální? Jak to, že tě to jako nesemlelo, že tě to nedraplo ještě?
1: Nevím, třeba mě to draplo a vlastně jsem furt někde v něčem, jako v nějakým svým, nějaký svým bublně, která mě prostě baví, jako no tak hudba, seš v tom od rána do večera a vlastně díky té škárně, díky vlastně konzervatoři jsme se o tom mohli bavit s kamarádama do ranních hodin a ráno vstát a bavit se o tom znovu.
0: Mně přijde ale, že seš jako tak pokornej, že ty nejsi ten typ, který by se s někým radil až do ranních hodin, že podle mě jsi si chodil lehnout tak v 9:30, nebo ne? Na mě to tak působí.
1: Bylo to po každý jiný, že jo, ale prostě bylo to super v tom, že ta škola vlastně umožňovala, ti dala prostor pro to, abys vlastně mohl využít těch věcí, které vlastně jako nabízela, nebo abys měl prostor pro to trénovat, zkoušet, cvičit a vlastně bylo jenom na tobě potom samotným, jak si toho vlastně využil.
0: Ta kapela Dr. Viktor, vy jste vlastně už byli v povědomí ještě dávno předtím, než jste vystoupili před AC/DC. To vystoupení předtím pomohlo vám to, co se týče, taky to blbý slovo, jako co se týče té komerce, že ještě víc lidí o vás vědělo, anebo jste si to jenom tak jakoby užili a jeli jste si potom dál podle svýho?
1: Každá ta věc, která se nám stala, vlastně naší kapele, nám pomohla. Ať už tohleto hraní, anebo i jakýkoliv jiný, nebo i tohleto jako nejzásadnější. To hraní před AC/DC bylo prostě nejzásadnější pro nás. Co se týká vlastně nějakýho...
0: Byl to milník takový teda.
1: Určitě, rozhodně a to pomáhá.

0: a prostě stále a pořád, protože vlastně i organizátoři a lidi, kteří prostě dělají koncerty, festivaly a podobně, jak samozřejmě je to taková, jak to říct, to, no je to obrovský úspěch, na který nepřehlížej vlastně. Hmm.
1: Teď jak jsi řekl organizátoři, já jsem tady v týdnu jenom tak do éteru plácu, kdybyste někdo měl nějaký dotaz pro Vojtu, přijde v pátek, pošlete mi, já se na to zeptám. Tak ohledně organizátorů, mě tam zarazil jeden dotaz, nebo ne zarazil, přišel mi dobrý, s jakým nejzvláštnějším požadavkem jste se setkali u pořadatelů. Většinou to bývá tak, že se pořadatelé setkávají se zvláštními požadavky jako toho interpreta. Hmm. Jo, že chce okolo pódia nasypaný ve výšce 1 metru třeba led, protože je vedro, že jo, v tom v létě. A podobný jako excesy. Vy jste měli nějaký požadavek nebo přání od pořadatelů, něco divného, abyste splnili, abyste třeba hráli?
0: Nepamatuji si nic takového, prostě většinou to bylo, což nám přišlo divně, jako rozdělit set, jako na, tak, ale to byla taková jenom věc toho typu, aby to potom nespadlo třeba ten koncert, protože chceš, aby nebo prostě, aby lidi neusínali, že jo, nebo naopak, aby to probudila ta hudba, takže maximálně taková věc, ale teďka si jako nevybavím to, že bychom někde měli něco.
1: Někdo prostě za váma nepřišel s nějakou kravinou, kterou jste jako si řekli, že byste se tomu jako zasmáli.
0: Zasmáli jsme se třeba věcem typu, že prostě, když už hrajeme, tak aby člověk jako začal řešit to, jako v kolik, jak má skončit, jakoby v ten moment, prostě to nám přišlo třeba vtipný, jo. Ve smyslu jako řešit to, že přijde někdo na pódium a řekne, hele, za 5 minut už jako musíte končit, jako že se to většinou řeší dopředu ty věci, ale není nic jako zásadního, nějakého divného, co si nevybavuju.
1: Existují ale různé familiární festivaly, kde začne hrát kapela a až v průběhu vzadu, v backstage, ale do kolika hrajou vlastně, já to nevím, a kdo to má vědět, no asi oni to ví, ne, samotní muzikanti, tak jako k takovýhle situacím dochází, ale to jsou jako běžný provozní věci, si myslím.
0: Myslím si, že takový to nejzásadnější prostě asi jako nepůlit vlastně jako vystoupení, nebo to je pro nás takový to, že to si nedovedeme moc představit, proč bychom měli udělat pauzu a potom jako začít. Jo, nebo něco takovýho.
1: Takže... A teď jdete na bušta a vraťte se za 4 hodiny.
0: Jo, vlastně.
1: A to se vám stalo někdy jako půlit,
0: jako chtěl to někdo vysloveně a takže to bylo takový, takže jsme říkali, ne, to nejde. Jako
1: to bylo prostě... jeden čas v 90. letech, na konci 90. tak to byla moda na diskotékách. Pamatuju si, že se hrálo, prostě začalo se ani třeba v 9, v 10 hrát a pak chtěli ty majitelé těch diskoték třeba v 1:30 udělat pauzu. Pauzu na 4 hodiny 20 minut, protože měli spočítáno, že když se přestane hrát, tak ty lidi z toho parketu skutečně vyrazí k tomu baru a za těch půl hodiny tam utratí ty poslední peníze, které ještě ty velký, který můžou, protože ve 2, ve 3 už se toho potom moc jako neutratilo, to se spíš rozbilo, že jo, na těch diskotekách, takže takhle to jenom, to mě evokovalo v těch pauzách. Mm. Vy samotní, jako doktoři, Viktoři, máte v Rideru něco, co je speciální pro pořadatele? Dva druhy polívek a tak?
0: Já si myslím, že vůbec ne, já si myslím, že jsme velmi nenároční,
1: ano.
0: Protože stačí nám vlastně v podstatě voda, ručníky a nějaká určitá, jako priorita je bezpečnost, aby ty aparáty a věci, abychom mohli odehrát další koncerty, to znamená, aby se vlastně jako pokud možno ty věci brali jako zodpovědně, no, tak jo. Jako aby ti někdo nezničil kytaru, abys mohl hrát dál, prostě, no, asi tak.
1: Slyšíte, pořadatelé? Je to nejlepší pozvánka si pozvat doktora Viktora, protože oni jsou nenároční, jak bylo teď řečeno právě z úst Vojty Bureše. Vojto, jaká bude další?
0: Jo, máme tam vlastně takovou specifickou
1: věc. Takže tam máte něco.
0: Máme tam hodně specifickou věc, na to se fakt jako dívali nějaký pořadatelé, a to bylo to, že tam máme žádný alkohol napsaný.
1: Tak to dneska kde kdo, že jo?
0: A já jsem říkal, no tak to je prostě, tak jdeme hrát, protože tam nebudem, nebo protože tam kapela nebude zlitá, že jo, nebo něco jako prostě...
1: Jo, takhle, že vy nechcete, aby byl v backstage žádný alkohol,
0: jasně,
1: nebo?
0: Vůbec.
1: Hezky. To je dobrý. Čím dál tím víc, jako, ne, teď si uvědomuji, jak mě to šrotuje v té hlavě, kolik už tady bylo muzikantů, který tohle říkají, my už nepijem.
0: Aha.
1: Jo. Když věci, jak byly pražský výběrové, úplně hotový z toho, že měli vlastně, když hráli před Stounama, tak tam byl backstage prej kulečník a žádný alkohol.
0: Jo,
1: tak dělat ty 2 hodiny.
0: Ne, tak já třeba chápu, že ty kapely potřebují mít opravdu nějaký komfort, protože jsou 2 roky na 3 roky třeba na turné, tak prostě to asi nemůže být nic jednoduchého a potřebují prostě mít nějaký...
1: s ohledem na ty Stouny, tak třeba Keith Richards a tyhle ty, tak to jsou možná ty 2-3 roky teď aktuálně, který si pamatujou z toho, že někde vůbec byli na nějakém turné, jo. Takže to klidně jako tomu rozumím, no. Ale stává se to jako trendem, tohlesto.
0: Já si myslím, že oni moc dobře vědí, kde jsou a co dělají. Jo, jo, jo. To je všechno.
1: Tak teď zase teda zpátky do role střízlivého hudebního dramaturga. Jakou si dáme muziku? Kterou a proč?
0: Tak já bych dal Lovec, Střelec, Doktor a Věrec.
1: Což není úplně hraná skladba od Lucie.
0: Proč ne?
1: Ne, jakože se nehraje, že to není jako, že by se hrála dvakrát denně, jo.
0: A proč se nehraje?
1: Já nevím. Přitom je to švunk, jako to začíná, že navíc ještě ten název je takovej, jo, úplně pust si mě, to říká.
0: Mně se líbí ten význam jako toho textu, no všeobecně, na mě to působí moc pěkně, že to je jako člověk by měl vlastně v podstatě v uvozovkách na všechno, co je okolo.
1: Dobře, tak to je dobrý.

0: co takový Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor? Rockerová rána na beatu.
1: V tom textu Dej mi ještě práska, to je myšleno tím, že je to vlastně písnička o tom, jak oni jezdí na těch koních a mají ty biče, tak ještě chtěl jako si jednou prásknout, aby zažil ten pocit z toho hřbetu toho koně, ten pohled na svět. Je to tak? Chápu to dobře?
2: No, kdybys, jako můžeš to pojmout i takhle třeba, proč ne? Měli rádi Rolling Stones, Wild Horses, můžeš se to tam třeba taky objevit, ale ano. Úplně si nemyslím, že až takhle to je myšlený teďka. Tomu.
1: Jo, a navíc asi si myslím, že ty koně, který oni kočírovali, protože v tom textu to je jasný, že to z toho vyplývá, tak měli jména, že to nebyly Horse with No Name, protože to už by jako ve skupině Amerika si myslím, jako, že by po nich skočili. Vojto, já jsem poslouchal ráno Kachnino vysílání, to je Dálovo mami, že jo, který tady stále ještě je ve studiu s námi. A tam vlastně Kachna říkala, že ty jsi trávil hodně času teď v létě s Robertem Kodymem. Je to pravda, nebo není to pravda, nebo viděli jste se vůbec v létě?
2: Tenhle rok, myslíš?
1: Tenhle rok, no.
2: Ne, my jsme se moc neviděli. My jsme vlastně, máme dneska zkoušku, měli jsme i předtím zkoušku, takže teďka vlastně jako zkoušíme, protože nás čeká koncert v Kladně, ale vlastně jsme se skoro vůbec neviděli, a tak, protože Lucie vlastně jela... Ta jela teďka hodně koncertů, různých festivalů, ano. A podobně, takže vlastní program.
1: A to, že jsi dneska přišel sem do beatu s futrálem, aspoň doufám, že v tom máš kytaru, že v tom nemáš jako ten Bandera samopal, tak to je, že jdete na zkoušku s vanastovkama tady odsud. Mm-hmm. Jo? Doktor Viktor v dopolednech neskouší?
2: Ale jo, taky, ale my jsme zkoušeli včera, teda ne dopoledne, ale večer, a tak je to vlastně, každý den se něco děje vlastně, a snažíme se, aby to bylo dobrý, aby to bylo super všechno a aby si to lidi užili na těch koncertech.
1: U doktorů je to tak, že zkoušíte, až když máte po práci, anebo už zkoušíte, protože to zkoušení je vaše práce?
2: Ne, zkoušíme pravidelně a vždycky jako chceme, aby každý ten koncert byl lepší a lepší, takže snažíme se, aby vlastně každý ten koncert poučit se z nějakých věcí, které se děli, jak to bylo, a snaží se to zdokonalovat prostě, aby
1: jo,
2: to bylo.
1: Chápu, ale jestli doktoři, členové té kapely, už jsou vyloženě profesionální muzikanti, nebo ještě mají každý něco svoje vedle toho?
2: Já a všichni jako z kapely mají furt něco, jako třeba já i učím, jo. Vojta Bubeník taky učí, jo, máme to prostě, každý má i svý další aktivity a není to jako jediná věc, kterou děláme. No.
1: My máme takovou partu, jmenuje se Silná 4 a tam si všichni říkáme, ti čtyři kluci, pět je nás vlastně, proto jsme Silná 4, protože nás je pět, a tam se oslavujeme Mirku. Vy jste v kapele taky samý Vojtové?
2: To úplně ne, ale máme vlastně pseudonymy, takže když hrajeme někde v zahraničí, tak máme každý trošku jiný jméno, bych řekl.
1: Hezky. Jo, dostanu se já někam na ferman toho, kdy doktor Viktor hraje venku? Máte to na stránkách, nebo?
2: Určitě, my jsme nedávno hráli v Německu, měli jsme koncerty ve Švýcarsku, v Německu, na různých festivalech, skvělých festivalech, a vlastně na webových stránkách drviktor.com, drviktor.com, tak tam člověk najde, kde budeme hrát a co se blíží, co je v nejbližších 14 dnech, protože nás čeká teďka jediný klubový koncert, a to je 18. září a to bude vlastně Lucerna Music Bar.
1: Na to se ti potom ještě zeptám, na nějaký podrobnosti. Teď je tady skladba, kterou si vybral, a ta se jmenuje, a teď musím přimhouřit oči, Pretzel Body Logic. Dohromady napsáno, jako jedno slovo. Jo.
2: Je to skladba od kapely Third Eyed Girl, kde hrála Ida Nielsen, basistka, která se k nám připojí vlastně v Lucerně. Je to, to byla kapela, kterou vytvořil Prince, a je to skladba, která je vlastně o... A mně se líbí, že to je o takové určité sexualitě, určité absurdnosti, a vlastně, že lidský těla logicky skládají preclík vlastně z toho, jak se proplítají.
1: A tím, jak to složil Prince, tak je to symbolická skladba.
2: Velmi, ano.

0: Jakou ránu má po ránu Vojta Bureš z kapely Doktor Viktor.
1: Rockerová rána na beatu.
2: Já jsem do toho teď vlez takhle, protože tady to vám musím nastínit situaci. Říkám Vojtovi, hele, teď budou reklamy a po reklamách nemluvíme a dáme prostě jednu písničku, jak vyber jakou. Ty si řek jednu, tu jsme tady nějak neměli, a druhou říkáš Beat It. A já pa, počkej, Beat It od koho? A teď to dopověz od koho?
3: Od Michaela.
2: Od Michaela. My jsme Michaela Jacksona, jestli jsme ho někdy hráli, tak to je možná, že si to jako skoro vůbec nepamatuju. Myslím si, že jsme ho nikdy nehráli, ale Beat It, no řekni ten důvod, proč si vlastně vybral ty tuhle muziku.
3: Kvůli Eddiemu, že jo, kvůli soulu, kvůli rockovému zapojení vlastně kytary, tak Eddie Van Halen.
2: Eddie Van Halen. Ve spolupráci, aby jsme to řekli správně česky, v Hallportu s Michaelem Jacksonem v premiéře na rádiu Beat, po tom, co Vojta Bureš se stal hudebním dramaturgem zhruba asi před 30 minutama, tak toho využil naplno a hned tam víznul Michaela Jacksona na beatu. Hele.
3: Beat it.
2: Beat. Ale je to kytarovka, samozřejmě je to pěkný, fakt. Vojta vybral tato.

0: No, v premiéře Michael Jackson tady na rádiu Beat, ale ve spojitosti tedy s Edim Van Halenem ve skladbě Beady, Dvojta, budeš hostem Rockerova rána. Já jsem říkal, jak začal hrát ten Jackson, podíváme se na to, co nám píšou lidi, jak reagujou. A první SMSka, která přišla z Národního dopravního informačního centra, že na 100,5 kilometru na dálnici D1 hoří auto. Tak doufám, že to není kvůli tomu, že na Beatu hráli Michaela Jacksona.
1: Tak snad se nikomu nic nestalo, no.
0: To snad ne. Vojto, vy máte Doktoři Viktoři, promiň, že to takhle říkám, mě to jako to skloňování takhle jako jde z pusy. Jako se říká Jaři, nevím proč, neříká se J-A-R, ale Jaři. Tak Doktoři, máte před sebou koncert v Lucerna Music Baru. Je to něco speciálního, jak říkáme v Plzeňáci, něco special, nebo jak to máte?
1: No, já bych chtěl všechny pozvat, protože to je akce, vlastně koncert, na který se strašně moc těšíme a já mám z toho velkou radost, protože se k nám připojí basistka od Prince, dlouholetá spoluhráčka jeho, i Danielson. Není to jenom jako slavný jméno, který se k nám připojí jako host, ale zároveň se stane jako v podstatě jako součástí, jako spoluhráčka prostě, takže my tam představíme skladby, který i vznikají, nebo vzniká a vznikají. A vlastně bude to vlastně propojení nejenom toho roku, ale i funku. Takže já si myslím, že lidi, chtěl bych moc pozvat, protože to se jen tak, myslím si, že tohle to bude hodně speciální koncert, protože to jen tak, tohle spojení jen tak prostě nebude možný asi slyšet jen znova třeba, nebo je to hodně ojedinělý lidi, to pro nás speciální opravdu, takže
0: je to dopředu se ví, že je to vlastně jakoby jenom jednou, že to nebude mít nějakou kontinuitu, nebo třeba jo, třeba se to natolik bude líbit a do Lucerna Music Baru přijde nějaký producent z London a pojedete v tom ansámblu třeba něco většího, jako já bych se tomu nedivil vůbec, Vojto.
1: My chceme hlavně, aby ty lidi si to užili, aby to i vlastně svým způsobem byla jako tradice a že hrajeme 18. září vždycky v Lucerně a já jsem rád, že ona mohla, že se připojila, že chce, že ji to baví a že vlastně slyšet vlastní písničku, kterou hraje světová třída basová, prostě to je něco, co se mi splnil sen. Vlastně,
0: jak se to stane, že se dostanete k takovýhlemu člověkovi?
1: Tak já jsem vlastně v roce 2011 ji viděl poprvé v Paříži, když hrála s Princem a tehdy na bubny hrál John Blackwell, myslím, že to byl 2011 rok. A vlastně tam, když jsme se potkali později třeba v Berlíně, protože ona měla svoji kliniku basovou, tak jsem si říkal, to je skvělý, protože ona má basovou kliniku jako Doktor Viktor, takže proč ne?
0: To takže, sedí, ano.
1: No a takže jsme se bavili a já jsem se jí ptal, proč vlastně tady nehraje v Praze, nebo proč tady nějak nepůsobí víc a on říkala, že sama neví a tak to vlastně v podstatě vzniklo a měla i tady basové kliniky taky, třeba ve Vysokém Mýtě, v Teplicích, v Praze a vlastně když se stal, když byl COVID, že ono, když se nehrálo a bylo to docela náročný, tak vlastně vypadly nějaký koncerty a její manažerka mi volala, jestli bych nemohl něco vymyslet a to byla pro mě obrovská podsta, že vlastně její management se mi ozval, abych já vlastně něco zařídil. A takže jsem něco zařídil a vlastně od té doby jsme víc v kontaktu dělala i workshop vlastně basovou kliniku i pro děti, který učím, pro mý žáky. Takže jsem byl rád, že se to dal i takhle propojit a já ji obdivuju, protože ona má neuvěřitelný feeling, neuvěřitelný vlastně pocit na tu basu, jakým způsobem hraje, jak je přesná a jaký v tom má prostě cit, to je něco neuvěřitelného. No.
0: 18. září Lucerna Music Bar, kdo přijde, zaplatí si stupenku, může zažít to, co tady teď Vojta celkem jakoby emotivně se sklopenýma očima tak jako pokorně popisoval a to se mi na tobě líbí, jo. To je, že není to taková ta takový ten, ne megalomanský, ale takový ten přístup, jako hodně si věříme a teďko prostě to tady rozsekáme a vysypeme se do těch lidí. Máš to nastavený jako pro mě strašně hezky.
1: Ne, já jsem za to strašně rád, že to jde, protože já jsem Prince a nejenom Prince, ale i další jako kapely, že jo, prostě poslouchal a jsem opravdu velký fanoušek i téhle hudby a i nejenom téhle hudby, ale pro mě to má opravdu velký znam. Byl jsem na dvou koncertech se podívat v zahraničí a ten se opravdu snažil o to, aby lidi neusli v publiku, jo. Prostě se fakt snažil, jako aby, no, aby opravdu ta hudba byla něco jako pro tebe ráno asi kafe, že jo. Takže prostě, jo, že tě to nakopává a že vlastně máš tu
0: pozornost. No na ten můj reflux teďko si kafe rád samozřejmě nedám, že jo. To je prostě, to je konec. Ty jsi jako hudební dramaturg vybral skladbu, která Whole Family. Co k ní můžeš říct? Protože já jsem to neslyšel ještě.
1: Je to skladba, která je o tom, že vlastně třeba i v nejtěžších chvílích může být hudba pro tebe jako kotvou prostě. Tak o tom je ta, jako ve zkratce řečeno. A ta skladba vznikla v Abbey Road. Vlastně nahrával jsem ji kompletně celou v tom legendárním studiu pro mě za další splněný sen. A já bych tu skladbu chtěl věnovat mý tetě do poličky zdravím. Tetě Jindřišce, která má dneska svátek a nejenom ona, že jo.

0: Tak muzika, kterou Vojta Bureš poslal do Poličky, to je pro mě taky město. Já tam snad, jo, možná jsem tam byl dvakrát, třikrát, ale nikdy ne za tím účelem, protože tam odsaď vlastně byla moje teta z Poličky a se tam nikdy se jako nedostali. Jo.
1: Moje teta, tvoje teta, parole.
0: Parole, 32 karet leží na stole. Tak to jsme se dostali, Vlado Miller, jo? Teď jsem taky čiže bude někde koncertovat, člověče, a docela blízko tady, jo? Taky, taky. No,
1: já jsem chtěl říct jenom k té Police, my jsme totiž celá rodina, whole family, jsme všichni z Poličky. Ano, jsme se všichni narodili v Police. Pratety, pradědové, prababičky, všichni úplně, ségra, bratránci, všichni jsou tam odsud.
0: Prostě. Takže v Poličce jsou Burešovi.
1: No a i Bohuslav Martinů, že jo?
0: Ano.
1: No, Bohuslav Martinů a já musím říct, já jsem byl nedávno v Paříži, no, nedávno v Paříži a vlastně byl jsem se podívat, kde i žil, když byl v Paříži a nejenom, že jsem byl i u hrobu Jima Morrisona, ale šel jsem se podívat, kde byl Bohuslav.
0: Ano. No.
1: A já bych tím chtěl navázat na další skladbu a to je vlastně skladba od Jimiho Hendrixe, protože 18.9., když budeme hrát v Lucerně, tak vlastně je to výročí jeho smrti, když odešel. Takže já bych byl rád, kdybychom mohli tady těm, co už odešli, vlastně jako by zahrát tuto skladbu Angel, která je poměrně docela raritní. Já jsem ji chtěl najít, já jsem ji hledal, kde je, našel jsem ji a jsem rád, že ji tady můžem pustit, protože to je takový hodně intimní, tam jde slyšet, že on je pravděpodobně někde na hotelu nebo v nějakým pokoji a tak se to jako hraje, nahrává se to nějaký vlastně záznam a jde cítit, jak přepíná snímače. Tak
0: já tady koukám, že vlastně máš i označení té skladby jako Rare Home Recording, že to je skutečně někde teda jako doma, nebo jak ty říkáš, možná někde na hotelu. Ale ještě jedna věc mě zajímá. Ty, takový kytarista, zkoušel jsi někdy jenom tak pro tu srandu, nebudu říkat pro tu prdel, že to si neříká, že? Ale pro tu srandu si to obrátit ty dráty na té kytaře a zkusit si to zahrát tou levačkou a mačkat tou pravačkou? Nebo...
1: Jo, zkoušel jsem to taky a zkoušel jsem i třeba... vlastně do těch strunovatých kytary vlastně zuba, hrát zubama vlastně.
0: Jo.
1: A podařilo se, jako...
0: Počkej, takže v obráceně a ještě zubama.
1: Zkoušel jsem to, samozřejmě musel jsem
0: si tím projít. Ty to je ta synchronizace úplně jiná, teď já se nedokážu levou ruku ani voholit na tož, no to už vůbec ne.
1: No, zkusil jsem si to, ale vlastně stala se mi taková jedna věc u koncertu, že to bylo hodně, hodně dávno, že já jsem měl rovnátka a do těch strun jsem kousal a bohužel se mi zasekli za rovnátka a musel jsem s tím lomcovat. A bylo to ještě větší show, lidi byli nadšený, ale já jsem byl docela spocený. Já jsem byl víc spocený, než normálně asi.
0: Že tě ještě si mohl začít probíjet.
1: No, jako trošku, byl jsem z toho nervózní, protože jsem se bál, že jako co se stane.
0: Tak, to si musel lidi říkat, to je ten Vojta jede, ten se, to bude, ta energie z něj úplně stříká a ty si mezi tím měl strunu zaseklou v rovnátka.
1: A vlastně naštěstí nebylo vidět, jaký mám výraz v obličeji, protože jsem byl docela vystrašený, co s tím.
0: Jo, no. A nakonec to dobře dopadlo, jako důkazem je to, že tady sedíš ty naprosto v pořádku.
1: Jo, jo.
0: Tak pojďme na Angel od Jimiho Hendrixe, domácí verze nahrávky. Vojto, děkuju, že jsi přišel. A 18. září v Lucerna Music Baru si nenecháme určitě ujít to vystoupení, které si tady popisoval. Děkujeme.
1: Tak děkuju moc za pozvání a já jsem chtěl jenom říct, Jimmy přišel o matku v 15 letech, jemu se vracela ve snech a ta skladba je vlastně v podstatě o tom.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu navízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio B. Počasí.
3: Dnes má postupně od jeho západu ubývat mraků, večer se ale na severu Čech zatáhne a později tam místy zaprší výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve s výjimkou severu a severozápadu ještě převážně zataženo s deštěm, během dne od severozápadu srážky ustanou a proměnlivá oblačnost, večer má většinou ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě 26 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně. Pardubice doma rozdrtili polské Tychy 6-0 a Plzeň porazila švédské Regle 4-0. Liberec naopak v Tampere podlehl tamní Tapaře 3-6. Mistrovství světa vozů Formule 1 pokračuje v italské Monze a podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
5: Šampionát pokračuje v neděli velkou cenou Itálie a piloti budou nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari.
3: Evropu čeká výrazný teplotní kontrast, zatímco ve Španělsku, jižní Francii, Itálii a na Balkáně mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Střední Evropu, včetně Česka, o víkendu ochladí studená fronta. V úvodu příštího týdne se ale tropické teploty do Česka mohou krátce vrátit. Čeští archeologové zahájili první výzkum bývalého gulagu na území dnešního Kazachstánu. Zaměřují se na pozůstatky táboru pro politické vězně z 30. až 50. let minulého století, kde byli i Češi. A nakonec, zelenou kartu sice u nás vozit nemusíte, při cestách do zahraničí ale může být stále potřeba. Například v Srbsku nebo Severní Makedonii mohou kontrolovat na hranicích, v Kosovu, Rusku nebo Bělorusku navíc neplatí české povinné ručení a je nutné sjednat místní. Zprávy jsou tímto za námi a proto se ke slovu dostanou Vyvoďák a Gary Moore.

a My Generation. Rádio B posloucháte i teď, kdy je za 10 minut půl 11. dopoledne. Je pátek, budeme se dneska věnovat až do večera vašim tipům a pozvánkám, kam byste chtěli pozvat býťáky, ať už je to váš koncert, anebo koncert, který pořádáte, ať už dneska, anebo zítra. Máte několik možností, jak tu pozvánku sem do našeho éteru dostat. Možná nejrychlejší přes býťáckou aplikaci poslat buď textovku, anebo hlasovku, tedy hlasovou zprávu, že namluvíte pozvánku na váš koncert nebo na vaši akci a pošlete přes tu aplikaci sem. Kdo nechcete, můžete se rozepsat v SMS-ce 2-3 věty s podpisem na 720-001-222 a nebo můžete použít e-mailovou adresu k tomu určenou a to je studio@radiobeat.cz. Než se rozhoupete, tak mám tady tu věčnou otázku, kterou si tady se skupinou Queen pokládáme už leta. Who wants to live forever?

To byl živák AC/DC Sin City v programu Rádia Beat v 10:30 dopoledne, za chviličku Peter Gabriel anebo Black Betty od Ram Jam. Připravené jsou také menšinové sporty. Máme pozvánku na předposlední závod mistrovství republiky v autokrosu, který se pojede teď o víkendu, a zveme také do Pardubic na koníčky za chviličku v menšinových sportech.

0: Vysočinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté v přípravě na mistrovství Evropy prohráli v Belgii s domácími 0-3 na sety. Neuspěli ani v dodatečném setu, který ztratili 18-25. Se stejným soupeřem se utkají ještě v dnešní generálce. Francouzský plochodrážník Bellego vyhrál v Žarnovici zlatou přilbu SNP. Ve finále porazil domácího favorita Martina Vaculíka a stal se prvním francouzským vítězem závodu. Třetí skončil český plochodrážník Jan Kvěch. Konflikt dvou horolezců na rakouském Grossglockneru má dohru. Rakouský horský vůdce, který na videu vulgárně napadá Poláka a vyhrožuje mu, se vzdal licence. Přiznal, že záznam vyznívá v jeho neprospěch. Zároveň ale uvedl, že za spor nesou odpovědnost oba. Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy na Czech Darts Open, jednu ze zastávek Evropské tour. V Letňanech se ode dneška do neděle představí také světová jednička Littler a dvojka Humphries. Předposlední závod mistrovství republiky v autokrosu se pojede tento víkend v Dolní Bousově u Mladé Boleslavy. Více Zdeněk Razim.
2: Je přihlášeno téměř 140 závodních speciálů. Ze špičky našeho autokrosu nebude nikdo chybět. Přece jenom body by mohly v závěrečném počítání chybět. Do Bousova by měl přijet Filip Mareš, který patří k naší rallyové špičce, ale půjde mu to v kontaktním autokrosu? Tak na to se přijďte na tyhle závody podívat.
1: Zítra se na pardubickém závodišti uskuteční poslední dostihy před slavným říjnovým mítinkem.
3: Velkou část programu tvoří předzkoušky rámcových dostihů Velké pardubické. Adepti startu v našem nejslavnějším dostihu zamíří především do poslední kvalifikace, o které v minulosti platilo, že i nejvážnější adepti na úspěch ve vrcholu sezóny často vynechávali. Letošnímu devítičlennému startovnímu poli ale kvalita v čele s vítězem květnové kvalifikace za ratem rozhodně nebude scházet. První dostih sobotního odpoledne odstartuje ve 13 hodin a hlavní dostih je na pořadu v 16 hodin. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

byl Peter Gabriel, Red Rain na beatu, mě to nějak překvapilo ten konec, je minuta po 10:45 dopoledne. Další porce pozvánek je pátek, tak šup jsem s nimi. Dnes ve Velichově u Karlových Varů zahraje norská kytaristka Christina Hayes s kapelou Starshockers a americký kytarista Lord Bishop s kapelou. Těšte se na pořádný syrovej rock s kořeny Jimiho Hendrixe. U toho prostě musíte být. Zve Honza Velichovský. Honzo, děkujeme. V Plané u Mariánských lázní na koupališti vystoupí dneska legenda českého roku Citron jako předkapely SP25 a Čaj. A ještě jedna pozvánka, ta je na dnešní večer do Převýšova, kde zahraje Benefit, začátek v 9 hodin, zvou pořadatelé. Děkujeme. Další svoje tipy posílejte textovkou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a pak můžete textovku poslat přes bíťáckou aplikaci, ale stejně tak do té aplikace můžete, a to je nejrychlejší asi pro nás, pro všechny, namluvit svým vlastním hlasem pozvánku na váš koncert nebo na vaši akci hudební, kterou pořádáte, a přes tu set sakramentskou aplikaci to Hergot Krista Pána poslat přímo sem do studia a my to odvysíláme do našeho éteru. Můžete na to jít klidně hned. Za chvilku Holís, teď Tří sestry.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Je tady jistota, že nikdo z nás v České republice, na Moravě, ve Slezsku, prostě komplet, určitě o víkendu tu Umbrellu potřebovat bude, někdo zase vůbec ne. 5,5 minuty před 11. hodinou, připraven už je Petr Šimáček na zprávy, na 11. po zprávách potom Kiss, taky třeba Ian Anderson, anebo Lynyrd Skynyrd. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor ve Frýdku Mísku na 48. Je to u Teska na příjezdu od Příboru v Příborské ulici vlastně tedy. Osobní auto tam srazilo motorkáře. V Rokycanech ulici Boženy Němcové zasahuje rychlá u bouračky, kdy osobák srazil cyklistu. Pozor taky v Praze v Hartigově ulici u městské u zastávky MHD Ohrada se řeší srážka osobního auta s cyklistou. Na Karvinsku v Bohumíně první bouračka, kdy není nikdo sražen, je to havárka nákladního auta v Tovární ulici. Na Prachaticku ve Vimperku v ulici 1. máje se srazila 3 osobní auta a na místě zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. V Litoměřicích v Dominikánské ulici nebo ve Velké Dominikánské ulici se řeší bouračka 2 osobních aut a na Litoměřicku kousek vedle v Lovosicích v Dlouhé ulici šetří policie bouračku dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má postupně od jeho západu ubývat mraků, večer se ale na severu Čech zatáhne a později tam místy zaprší výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na západě vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve s výjimkou severu a severozápadu ještě převážně zataženo s deštěm, během dne od severozápadu srážky ustanou a proměnlivá oblačnost, večer má většinou ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě 26 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští tenisté zaznamenali na US Open smíšené výsledky. Do třetího kola postoupili Bousková, Bartuňková a Menšík, zatímco Siniaková a Svrčina ve dvouhře skončili. Siniaková ale v ženské čtyřhře začala vítězně stejně jako Bousková, naopak Detyková, Sisková a Nosková se svými partnerkami v prvním kole neuspěli. Houbařům někde zřejmě začíná podzimní sezona. Podle meteorologů jsou nyní nejlepší šance, hlavně v českých horských a podhorských oblastech, zatímco Morava a Slezsko jsou na tom hůř. Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně už podle odborníků nelze zachránit. Demolice proto bude pokračovat a torzo stavby má být zbouráno příští týden. A nakonec, nová verze aplikace EZ Karta nabízí přehled preventivních vyšetření a jejich výsledky. Nově tam také najdeme závěry laboratorních testů a později i elektronické žádanky. Stejná data jsou také na webu e-zdraví. Více ministr zdravotnictví Vojtěch.
3: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem. Takže já, když mi teď bude za měsíc 40 let, tak ještě samozřejmě tam moc nemám onkologických screeningů, ale už tam vidím, že někdy na kolonoskopii budu moci jít asi za 15 let. Takže už to tam zkrátka je zřejmé pro každého, co ho čeká, v jakých termínech na to bude mít nárok, tak jak vlastně jde o věkovou strukturu.
2: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc. Užijte si ho, teď tu máme Kiss.

0: Známe jižanská muzikály, Jižani nakonec prohráli Leonard Skinner z programu Rádia Beat 2 minuty a půl spíš před 11:45 dopoledne. Další pozvánky, všechny pankáče a rockery zvu dnes do nebo na Hrad Točník, kde se v Grill and Bistro u Hmyzáka koná koncert folkpunkové legendy Radioucha DC a rockpunkových Mrtvých jdou. Začíná se v 8 večer, možnost přespat pod stanem nebo pod stolem, jak kdo chce. Podepsaný pod pozvánkou Mirek z kapely Mrtvý jdou. Mirku, děkujem. A ještě jedna zdar, řekni všem víťákům, že dneska hraje kapela The Paper Jack v obci Uhrouské Podhradě, což by mohlo zajímat víťáky na Slovensku, a hned zítra hraje Paper Jack v Zašově na Vsetínsku. Díky, čau, Johnny, Andy, Pan Timple a Jose. Děkujeme. Další tipy posílejte, šup sem s nimi, jak říká náš tatí, šup tam s vápnem. Až do večera do našeho éteru čteme vaše pozvánky na vaše koncerty nebo na vaše hudební akce zcela zdarma. SMSky na 720 001 222, přes bíťáckou aplikaci nejenom textovku můžete poslat, ale i hlasovou zprávu. Čímž to pádem můžete sami bíťáky svým vlastním hlasem pozvat na tu vaši štancparádu. To je Michal Prokop a Framus 5.
1: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To jsou Beatles, kteří to vzali, tak říkají, skoro napříč, Across the Universe, za 4:30 dopoledne. Za chviličku budeme hrát pražské výběry, taky Spencer Davis Group nebo Black Sabbath, ale ještě rychlý pohled, co se týče dopravy na dálnici D1. D8 dneska ticho po pěšině, 2 dny zpátky, každý den dopoledne bouračka, D8 zavřená, dneska to jede jak z Prahy ven, tak i směrem do Prahy. D1 od Prahy na Brno u sjezdu na Ostrovačice na 179. kilometru začíná silnější páteční provoz, vepředu na 195. je omezení, přejíždí se tam do protisměru. To zdržení teď vlastně od toho 179. od Prahy na Brno po dálnici D1 je někde kolem 15 minut. Vy, co jedete z Prahy na Brno po dálnici D1, tak s tím počítejte.

Je to tedy Ček, bez talentu, pražský výběr na beatu, za dvě minuty necelé tedy bude 11:45 dopoledne. Další pozvánky, ahoj býťáci, zvu vás na zítřejší pivní slavnosti do Žandova u České Lípy. Od 11 hodin postupně zahrají The Tonehauser Experience, L3FT, Bára Zemanová se skupinou Abraxas, Linkin Park CZ a Korn SK. Těšíme se na vás, Dana, děkujeme. Zítra proběhne v Holicích v rámci akce Spojujeme děti sportem, pořádané místní těmi sportovními kluby, živá produkce skupin Maximix, DOE, WAF, INV, Sešlost, Antitalent a Hardmock. Začínáme ve 13. A ještě jedna, to je pozvánka na akci, která se koná zítra v Dobřejovicích v areálu Rybníku Skalník. Hrát bude rocková skupina Trafo, začínáme v 19:30. Je to úžasné místo, tak si to přijďte užít. Díky Alešovi za tuhle pozvánku. Svoje další posílejte klidně přes aplikaci jak v textovce, tak do býťácké aplikace můžete namluvit vzkaz, pozvánku na váš koncert, na akci, kterou pořádáte, a můžete ji odeslat přes tu aplikaci, tu hlasovku přímo sem do studia, anebo postaru SMS-kou na číslo 720 001 222.

0: Akorát nám to vyšlo nakonec dopoledne s Pearl Jam, 6 minut před 12. Pepa Lábus, viděl jsem ho, je přítomen, přijde do studia, přečte zpravodajský přehled dne, na to bluesová 12 a až potom Led Zeppelin. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno, jak už od nás víte, u sjezdu na Ostrovačice na 179. kilometru začíná silnější provoz, vepředu je omezení, přejíždí se tam do protisměru, to zdržení je někde kolem čtvrt hodiny. Dálnice D46, exit číslo 2, tedy na druhém kilometru, je to sjezd na Vyškov ve směru od Prostějova, ve sjezdu se srazila dvě osobní auta. Na Českolipsku jedete-li z Nového Boru směrem na Cvikov po devíce u obce Svor na kruhu je osobní auto, které trefilo nějaké dopravní značení. Policisté jsou už u toho. Na cestě z Plzně na Horšovský Tý na Domažlicku u Staňkova na 620 je k řešení bouračka osobáku a dodávky, na místě hasiči, záchranka a policisté. V Praze na kruháči u metra Letňany v Prosecké ulici se řeší bouračka dvou osobáků. Na Černokostelecké v Praze je to sjezd z Průmyslové u Europarku, tak je bouračka nákladního a osobního auta. A ještě České Budějovice. Rudolfovská třída je blokovaná havárií dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Zítra se opět stupňů ochladí. Očekává se déšť nebo přehánky. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně. Pardubice doma porazili polské Tychy 6-0 a Plzeň švédské Rogle 4-0. Liberec naopak v Tampere podlehl tamní Tapaři 3-6. Cyklista Vacek vyhrál i druhou etapu závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Zvýšil tak náskok v čele průběžného pořadí na 45 sekund. Usiluje o premiérové celkové vítězství v etapovém závodě. Ministryně financí Schillerová vidí v návrhu rozpočtu na příští rok prostor pro úspory v nižších jednotkách miliard. Motoristé přitom chtějí schodek 389 miliard snížit o 20 miliard. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Česká republika v reakci na incidenty v Německu spojované s Ruskem přijala bezpečnostní opatření. Ministr vnitra jejich podobu ale neuvedl. Bezpečnostní pravidla policistů, kteří chrání vicepremiéra Macinku, prověří kontrolní složka jejich útvaru. Důvodem je rozhovor s falešným moderátorem, který vyvolal podezření na pochybení ochranky. Čeští archeologové zahájili první výzkum bývalého gulagu na území dnešního Kazachstánu. Zaměřují se na pozůstatky táborů pro politické vězně z 30. až 50. let minulého století, kde byli i Češi. Německá policie vyšetřuje další podezření na sabotáž elektrické stanice. U zařízení v Dormagenu na západě země večer našli podezřelý předmět. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: půl po čtvrt na jednu odpoledne, chci tě znát, skvělá muzika. Další pozvánky jsou od Zdeňka a jsou v podstatě dvě, jak na dnešek, tak na zítřek na Aqualoca do Českých Budějovic. Přijďte si užít a trsnout na nejen rockové pecky z celého světa, dneska tedy v podání geniální profi amatérské kapely Bakulovo Mrzáčci. Start je v 18 hodin. Zítra pak na Aqualoca v Budějovicích vystoupí dvě legendární bandy, a to Dead Set Against a Confront z Prahy, a zahrají poprvé spolu. Navíc DSA po dlouhé době doma v Českých Budějovicích přijímají i nějaké nové věci, tak si to nenechte ujít. Děkujeme Zdeňkovi. A já k tomu ještě přidám jednu pozvánku, ne tedy já, ale z býťácké aplikace, kdy Čopek zve na zavírák.
1: Ahoj, chtěl bych pozvat býťáky na tuto sobotu do Mezouně na hřiště na 18. ročník festivalu Mezouňský zavírák.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Kromě solárních panelů bude možné mít na střeše i mikrovětrnou turbínu. Má průměr rotoru 1,5 metru. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Solární panely vyrábí energii hlavně přes den a v létě. Ale co v noci nebo během sychravého podzimu? Je dobré soláry něčím doplnit. Řešením je malá větrná turbína Skywind Energy. Váží jen 19 kg, takže ji namontujete přímo na střechu bez stavebních úprav. Funguje jako tichý společník fotovoltaiky, skoro ji neuslyšíte. Ročně dokáže vygenerovat asi 615 kWh elektřiny, což je 5 až 10% spotřeby normálně zatepleného domu. Není to tedy náhrada hlavního zdroje, ale hybridní doplněk, který vykrývá noční provoz a pomůže v zimních měsících.
0: Bítoskop.
1: Aerolinka KLM od října změní občerstvení v ekonomické třídě na evropských linkách. Zdarma zůstanou jen káva, čaj, voda, pomerančový džus a karamelová wafle, skončí bezplatné sendviče, pivo a víno. Aerolinka nově nabídne širší výběr placeného jídla a nápojů, které si cestující budou moci objednat před letem nebo koupit na palubě.
0: Bítoskop.
1: Fujifilm přichází s novými jednorázovými kinofilmovými fotoaparáty QuickSnap. Zájemci si budou moci vybrat verzi aktiv nebo černobílou variantu Black and White. Čas pro Bítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 28. Pedro se vrací. Rok 2002. Čte Zemánek.
2: Od naší druhé desky Zlínoty na večeři uběhly skoro 2 roky a my byli v té době tak trochu před rozpadem. Fungovali jsme 5 let, na kontě měli 2 desky, firma nás spala do všech možných médií, ale pořád jsme se nacházeli v situaci, že na nás kromě zavedených štací chodilo málo lidí. Tak málo, že to často sotva stačilo na naftu a na bagetu pro řidiče. Ale o peníze ani tak nešlo. Horší byl ten tísněvej pocit hrát v prázdném prostoru. Jedeš někam přes celou republiku a tam na tebe čeká 20 platících stále pro 300. Přišli jsme se tenkrát trochu zbyteční a začali jsme se reálně bavit o tom, že se na to vykašleme. Že sice nepřestaneme hrát úplně, ale už to nebudeme celorepublikově hrotit. Ubereme na plynu, vysvětlíme na Sony, že to byl omyl, vrátíme se k tomu, že občas zahrajeme v hospodě u nás na chatě a budeme se věnovat jiným životním cílům. To rozhodnutí bylo rozsáhlé na spadnutí. Ale pak se to změnilo. Pravděpodobně za to může 6písňová kompilace, kterou jsme vydali na CDčku jako přílohu časopisu Board. Jmenovala se Jen jedem a byl na ní výběr písniček z naší poslední desky. Vyšlo to ve velkém nákladu, cena toho časopisu s přibalenou kompilací byla 40 korun, měli ho ve všech trafikách a protože klasický CDčka byly za 200 pade, tak si to pořídilo dost lidí jako výhodný balíček. A to i ty, kteří se o skate nebo snowboard vůbec nezajímali. A najednou se začalo dít, že se kluby, kde jsme hráli, začaly plnit a dostavil se pocit, že se mnohaletý úsilí začíná vracet. Což trochu změnilo situaci, rozpustilo skepsy a dodalo motivaci zapracovat na dalším materiálu s cílem vydat 3. desku. Po nějakém zkoušení a dojíždění na soustředění k venku na Vysočinu jsme opět v létě nastoupili na měsíc do studia Sono na Nouzově. Byla tam stejná pohoda jako minule. Od poslední desky se změnilo jenom to, že pár z nás mělo první auta. Starý káry, se kterými jsme se o pauzách jezdili koupat na Berounku. Nahráli jsme na Nouzově desku, na který je 12 věcí a už tam jsme cítili, že bude trochu lepší než minulá. Zachovala se pestrost, co jsme chtěli, ale tak nějak to všechno získalo víc na jistotě. I když textům jsme se zase věnovali o dost méně než hudbě a hodně z nich jsme dodělávali na poslední chvíli ve studiu. Tu desku jsme pak pojmenovali podle úvodní vypalovačky Pedro se vrací. Má mexickou příchuť a doteď ji docela často hrajeme.

0: slunce zapadá. Tě féro panáčku si doma slíkneme tě do nahá.
1: Po Pedrovi následuje diskotéka. Písnička O gramofon, která byla původně myšlená spíš jako legrace někam dozadu na album, ale během studia jsme to trochu přehodnotili a zařadili ji jako druhou. Taky jsme si k ní sami natočili klip, byl animovaný s figurkama z modelíny, který jsme nakoupili hromady, zavřeli se k nám na chatu, tam si udělali na stole malý studio a kutili. Odhadli jsme to na 3 týdny práce, ale protože jsme byli v tomhle oboru úplní amatéři, tak se natáčení protáhlo na nekoneční 3 měsíce. Bylo to strašný trápení. Ta modelína nás vůbec neposlouchala. Všechno včetně nás vodní bylo upatlaný, taky nám pořád padal počítač, byli jsme unavený, nevyspalí a dorazili to chvíli před infarktem.

Vydavatelství Sony si gramofon vybralo jako single do rádií, který v nich ale stejně nikdy moc nehráli. Za to se stal v té době docela zásadním songem v našem koncertním playlistu. No a taky máme na téhle desce pár hostů. Jsou většinou schovaný ve sborových refrénech, takže musí člověk fakt natnout uši, aby je tam slyšel. Něco nám tam naspíval David Kraus, který tady jinak natáčel něco svýho, pak opět operní pěvkyně Hanka Bičovská, nebo kluci z Divokýho Byla, co nás přijeli do studia navštívit a pomohli nám se sbory třeba v písničce Volali. A kromě jinýho zpívám na téhle desce zase jedno solo. Jako já. Je to solo pro Mouřenína. Tak se ta písnička jmenuje. A je v rytmu reggae. Zase.

Album uzavírá pomalá a melancholická věc Pedro se vrátí. Tu jsme ve studiu dotextovali a naspívali poslední možný den, kdy už trošku hrozilo, že tam nebude. Možná se stala na desce tou naší nejzaší hranicí, kam jsme do té doby sami zašli, protože pracovat s pomalýma písničkama nám nikdy moc nešlo. A

Pedro je deska, u který hodně rádi vzpomínáme na dobu jejího vzniku. Dodělávali jsme ji na konci léta, ve stejnou dobu, kdy tam ve vedlejší režii kapela MIG 21 nahrávala svoji druhou placku s názvem Udělalo se nám jasno. Hráli jsme si tam tenkrát spolu každý večer na samotáře a bylo to celý takový magický.

0: stále tady, nebo už tedy odpoledne s Janis Joplin, Trust Me se jmenuje tahle skladba, kterou jsme jako býťáci slyšeli. Další porce pozvánek, pozor, na vědomo se dává, že v Uničově na Kolibě v parku zítra od 17 hodin zazáří bílé světlo v čele s nesmrtelným Pavlem Emanem Zemanem. Po nich nastane povinná slepota a pak přijdou Oldřich fucking bitch. Těšíme se na vás, vykřičník na konci. Tomu říkám pozvánka. Další, ahoj býťáci, rád bych vás pozval zítra na festiák do Vršcu u Jičína. Start je ve 14 hodin, zahrají Atlantis, Phoenix, Anacreon, Soumrak, Vanaheim, Alžběta a Titus. Těšíme se, podepsaný je Boban a ještě jedna, ta je z aplikace Richard zve do Ostrova nad Ohří.
1: Býťáci, dovolíme si vás pozvat v sobotu, to je zítra 5. září od 10 hodin ráno na 6. ročník Krušnohorského Fistl Cupu na Novém náměstí, prostě u kulturáku v Ostrově nad Ohří. Uvidíte stroje do 50 kubických centimetrů z 50., 60. a 70. let minulého století. V dobré náladě zahraje kapela Devátá planeta a zaspívá Lukáš Deněk.
0: Díky za pozvánku na Fichtl Cup. Prosím vás, pozor, nepleťte si Fichtl a splašený trubky, to jsou dva úplně rozdílný stroje. Uj.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Píseň, která se jmenuje Hey You, to jste poznali, Pink Floyd na beatu 5 minut před 13. hodinou. Pepa Lábus má připravené zprávy, přijde přečíst do studia, pak jsou na chystání Aerosmith se skladbou Jaded, anebo tak nějak, budeme hrát taky Katapult, anebo Doors, doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1, to už od nás víte, z Prahy na Brno už za 9 kříži se brzdí na 172. kilometru. Silný provoz je potom až do Brna. Omezení začíná na 195. Zdržení v tomto úseku, tedy mezi 9 kříži a tím začátkem omezení, je určitě minimálně čtvrt hodiny pro osobní auta. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a potom dál dolů k tunelu mezi 24. a 17. kilometrem je zhruba 10-minutová kolona. Na Pardubicku na 36C na trase ze Sezemic na Holice se řeší havárka dvou osobních vozů. Na Tachovsku u Plané na hlavní na 21 se srazilo osobní auto s traktorem. Na 64C na Chebsku na příjezdu do Františkových Lázních od Aše vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut. Z Dobrušky na Vamberk jedete-li na Rychnovsku po 14C, tak je tam osobní auto v příkopu, opatrně. A ještě Brno, Bauerova ulice je blokovaná bouračkou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirití. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirití. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí, očekává se déšť nebo přehánky. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: V Berlíně začíná mistrovství světa basketbalistek. České hráčky vstupují do šampionátu duelem proti Itálii, který může být v konečném důsledku hned klíčovým pro případný postup ze skupiny D. Zápas začíná ve 20:15. Českou republiku dnes večer zasáhne studená fronta. Mohou se ojediněle vyskytnout bouřky doprovázené nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Největší riziko bude na severu Čech, kde Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem. Ta platí pro části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje od dnešních 22 do zítřejších 3 hodin. Do České republiky v posledních týdnech přichází výrazně méně mužských uprchlíků z Ukrajiny. Je to důsledek opatření, které začalo platit 5. srpna v celé Evropské unii. Na jeho základě už nedostanou dočasnou ochranu v žádné unijní zemi ukrajinští muži ve věku 23 až 60 let, kteří v domovské zemi nemají splněné vojenské povinnosti. Americký viceprezident Vance řekl, že se snaží dělat co nejvíce boží práce a navadilo by mu, kdyby jeho počínání přispělo k příchodu konce časů. V náboženském podcastu také připustil, že by ho nepřekvapilo, kdyby už mezi lidmi chodil antikrist. Řekl, že konec času může nastat za tisíce let, ale také během několika měsíců. To byly zprávy, po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu Beat.
2: Classic rock.

Já bych řekl, že se tam řve, křičí poměrně dost, tedy Jin Ha-Yulon, anebo tak nějak, tedy skupina Omega na beatu, za pět minut bude tři čtvrtě, bych si býval ještě přidal, bude půl druhé odpoledne, čekáme na Flamengo, taky na Def Leppard, anebo AC/DC.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

má dneska narozeniny Flamengo stále dál v programu Rádia Beat za 6 minut, abych to spočítal správně. Za 6 minut bude 2:15 odpoledne. Mám tady knížku od Kristiana Dlouhého, jmenuje se Léto ztracených duší a je to knížka, kterou dám tomu, kdo v pondělí uhodne detektivku, nebo ne uhodne, podle nápověd a indicí přijde na to, jakou detektivku nebo jakou kapelu v detektivce hledáme. Ta knížka je poměrně dobrá, Léto ztracených duší, je to bývalý učitel, trošku chlastá, taky co jinýho, že jo, bývalý učitel, po tom, co se žákama všechno zažil, tak proč by nepil. Seznámí se s dívkou, ta dívka se jmenuje Kiri, nakonec se vyklube, když nevím, jak to nepoznal na první pohled, že je to indická dívka, která ale vidí věci, které by vídat rozhodně neměla. Hranice mezi skutečností a iluzí se zvolna stírá. To je úvod do knížky Léto ztracených duší od Kristiana Dlouhého. V pondělí vychází to na 7. září, po 9. hodině po kachně startuje detektivka. No a ten, kdo na to jako první přijde a dovolá se a řekne nám to, tak tuhle knížku od nás dostane. Tak.

Klasický rock.

0: Jessica od Allman Brothers Band, tedy znělka do pořadu Top Gear, to dobře víte. Pepa Lábus má připravené zprávy a odpoledne po 14. hodině Ota Seman, hodina tupláků s prvním tuplákem od skupiny Uriah Heep. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Prahy na Brno už od 9 křížů se jede v koloně, brzdí se na 169. kilometru. Silný provoz je pak až do Brna. Tam je vepředu omezení, které začíná na 195. kilometru. Zdržení stále přes 15 minut pro osobní auta. D1 v opačném směru kolem Brna směrem na Prahu na 196. kilometru bourala dodávka a nákladní auto. Zdržení přes 20 minut. Na Kroměřížsku v Holešově na náměstí doktora Edvarda Beneše srazilo osobní auto. Chodce, buďte tam opatrní. V Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici vyšetřuje policie havárku dvou osobáků a v Sokolově v Rokycanově ulici se srazila hned tři osobní auta. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí. Očekává se déšť nebo přehánky. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Před tenistou Jiřím Lehečkou stojí na US Open náročný úkol. Aktuální česká dvojka vyzve v boji o postup do osmifinále bývalou světovou trojku Stefanose Tsitsipase z Řecka. Utkání je na programu jako čtvrté v pořadí. Zástupci opozičních stran dnes přinesli přímo k ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten schválila sněmovna i oproti nesouhlasu Senátu a vetu prezidenta Pavla. Podle opozičních předáků vláda neuměla sestavit rozpočet a proto se uchýlila k právním kličkám. 24-letý Jiří Junek mimo jiné jednu svou přítelkyni znásilnil, druhou se pokusil upálit a brutálně týral domácí mazlíčky. Dnes za to dostal od městského soudu v Praze výjimečný 21 let dlouhý trest. Junek se k většině činu přiznal, popřel jen pokus o vraždu. Zapálením přítelkyně si chtěl vynutit přiznání k údajné nevěře, zabít ji prý ale nechtěl. Verdikt není pravomocný. Část slovenského hlavního města dnes dopoledne ochromila hromadná nehoda v tunelu Sitina, který je součástí dálnice D2. Havarovalo v něm 13 osobních vozů a kamion. Až do odstranění následků nehody se zdržení na dálnici D2 ve směru od České republiky do Bratislavy pohybovalo kolem 1 hodiny. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou 12 na Rádiu P.
3: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Páteční odpoledne, býťáci, s vámi Jota Seman, přeji pohodový den, pohodové to odpoledne a začali jsme tuplánky se skupinou Juraja Hip. Měl jsem pro vás hned dvě věci, tak jako ostatně v tuplácích to vždycky bývá, rok 1972 jsme si připomněli tou první, tedy Easy Living, tou vlastně jednou z nejslavnějších písní téhleté formace. Je to píseň, která se hodí úplně ideálně na party, převzala ji do svého repertoáru nespočetná skupina těch různých grup, který se věnují muzice a od různých vesnických kapel, tohle to můžete slyšet v jejich podání, samozřejmě vždycky to má takový svoje zvláštní kouzlo. Prostě ta píseň jako taková se líbí a to po celém světě, protože je o přesně takovým tom bezstarostným životě. Ono to samozřejmě je spíš trošku ironicky myšleno, protože po několika dlouhých dnech ve studiu, kdy kapela už toho měla hodně, opravdu hodně za sebou, jezdili taxíkem domů, pak zase mizeli do studia, dřeli, makali a tak si tenkrát říkali, pojďme udělat píseň o tom, jak si všichni o nás myslí, že si jenom užíváme jednu velkou party, prostě, že máme ten snadný pohodový život. Easy Living byla tedy píseň přesně o tomhletom, takže, jak říkám, s trošku ironickým nádechem, rok 1972. Ta druhá, kterou jsme od Juraja Hip slyšeli, byla z desky Sea of Light z roku 1995. No a teď nás čekají dvě písně z domácí produkce, tentokrát to budou Kabáti, kteří se nám tu předvedou, a to v písni Centrifuga, a pak si dáme ještě Bruce Willise.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byli Kabáti a my se teď vydáme do roku 1965, abychom si poslechli dvě písně z repertoáru skupiny Animals. It's My Life je ta první píseň, kterou vlastně zpěvák skupiny Animals Eric Burdon nechtěl zpívat. Říkal, že ji dokonce nenávidí. A to kvůli textu, který se mu fakt jako hodně nelíbil. On je vlastně tak trošku záporný, je tam vlastně záporák, který balí holku s tím, že jí dopředu říká, že teď se k ní sice chová slušně, ale jednou se k ní chovat slušně nebude. A tohle všechno prostě bylo Ericu Burdonovi hodně, hodně proti srsti a tak ten text často, když tu píseň musel zpívat, jakože ji zařadili a ostatní tvrdili, že ji hrát budou, tak byl to hit, tak měnil ten text v průběhu tedy doby a těch vystoupení. To bude tedy první, no a druhá, která nás čeká hned poté, tak jak my to tady samozřejmě v tuplácích máme, tak to je píseň We Gotta Get Out of This Place. Je tedy, jak jsem říkal, taky z roku 1965. Tady jsou Animals.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak to byla Nirvana a její tuplák pro dnešní odpoledne tady na Beatu. Smells Like Teen Spirit, to je věc, která zazněla jako první připomínka roku 1991, alba Nevermind, a pak jsme se vydali do roku 89 na desku Bleach, abychom si poslechli i skladbu School, to byla tedy ta druhá. Teď nás čekají Police a hned na úvod jejich tupláku jako první si dáme příběh, který nám připomene tedy rok 1978, a je trošku něco jako příběhem Pretty Woman, určitě znáte ten film, že jo? A vlastně ta píseň, kterou teď uslyšíme s názvem Roxanne, tak je o chlápkovi, který se zamiluje do prostitutky a začne se k ní chovat právě jako ta hlavní postava z Pretty Woman. Prostě tvrdí, že si zaslouží něco lepšího a že by si taky měla najít ale nějaký slušnější povolání. Tak takhle nějak takový edukační to je trošku. Každopádně Sting ten nápad prý dostal poté, co se procházel pařížskou čtvrtí Červených Lucerén. No a tam ho napadlo, že by o tom mohl taky trošku začít něco zpívat. Takže Roxanne, jedna z těch nejslavnějších, je z roku 78 z desky Outlandas Damour, a pak nás čeká ještě ze Synchronicity z roku 83, ta, která má název Synchronicity One. Pojďme na to, tady jsou Police.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: To jsou Iron Maiden a byli v roce 1982, kdy tahle ta píseň vznikla a kdy spatřila světlo světa. To je záležitost, kterou si dáme jako první v tom posledním tupláku dnešních dvojic písní tady na beatu. Tahle píseň, která by se dala přeložit jako posvěce jméno tvé, bude první. Druhá, Out of the Silent Planet, to je záležitost, kterou nahráli v roce 2000 a ta nám dnešní tupláky tedy uzavře. Píseň, která byla primárně ovlivněna science fiction filmem Zakázaná planeta z roku 1956. No, tady jsou Iron Maiden.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: No, kousíček jsme to přetáhli, no, tak dnešní tupláky už jsou minulostí, tohle byly Iron Maiden, teď nás čekají zprávy s Pepou Lábusem, tedy bude tady s nimi za chvíli, ještě předtím se podíváme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak pozor, ve Zlíně, ve Dlouhé ulici, uvízl pod mostem kamion v podjezdu, takže tam počítejte tedy s nějakým tím zdržením, než ho dostanou ven. D0 mezi 15. až 18. kilometrem ve směru k D7, tedy na tom velkým pražském okruhu, se tvoří kolona vozidel, ta zpráva je z Národního dopravně informačního centra a ten týž zdroj informuje o tom, že na D1 mezi 6. až 12. kilometrem ve směru na Brno máte taky počítat se zdržením v nějaké té koloně. Doprava trasa Brno-Lipůvka směr Svitavy extrémně ucpaný, píše mi tady Leoš SMSku. Všechno se zhoršuje, vyprošťování dodávky na objízdné trase mezi Vranovem a Šebrov Kateřina. Je to tam zavřené úplně. Píťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: And now, the rest.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Současně se čeká od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jeho východě až 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Václav Chaloupka vyhrál na olympijské trati ve Versurmané poprvé v kariéře závod světového poháru. Kanoistka Martina Sadková obsadila 6. místo. Zvítězila Slovenka Zuzana Paňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce nebude dosud navrhovaných 389 miliard korun, což je hlavní. Při dnešní návštěvě ministerstva životního prostředí to řekl novinářům předseda motoristů Macinka. Strana na včerejším jednání navrhovala hnutí ANO úspory zhruba ve výši 20 miliard. Ministryně financí Schillerová ale pak řekla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu uživatelů komunikace aplikace Signál. Útoky jsou podle úřadu spojovány hlavně s aktéry napojenými na Rusko. Uvedl, že cílí především na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Obětí se ale prý může stát každý. Úřad o tom dnes informoval na svém webu. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby uhradila munici, kterou předchozí americký prezident Biden daroval Ukrajině. Na vlastní sociální síti to napsal současný šéf Bílého domu Trump. Příspěvek zveřejnil v době, kdy se Spojené státy kvůli válce s Íránem potýkají s nedostatkem raket protivzdušné obrany. A je po zprávách, po nich si poslechněte ZZ Top na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Tak tohle byly Cream a my máme 20 minut po 15. hodině. Dnes je pátek 4. září, připomínám všem, že svátek má Jindříška, takže všem Jindříškám patří gratulace od vás, pochopitelně, jenom vám to připomínám, abyste když tak cestou z práce koupili kytku nebo něco podobného. No a od nás letí gratulace taky tady z rády a všem Jindříškám k tomu dnešnímu svátku. No a ještě než si pustíme Vladimíra Mišíka, tak připomenu, že dnes, protože je pátek, tak se věnuju pozvánkám, to znamená, že můžete pozvánky posílat během toho odpoledne na 720 001 222 SMS-kami, mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes bíťáckou apku, tam je to písemně možný samozřejmě a je to možný taky zvukově, to znamená přes nahrávátko nahrajete, odešlete, je to vyřešený. Důležitý je, aby každá pozvánka obsahovala ty zásadní věci, tedy co se koná, kde se to koná a kdy se to koná. Jestli to bude v opačném pořadí nebo v nějakým přeházením, to už je na vás, ale důležité, aby tam tyhle ty věci byly, to je celkem asi taky jasný. A teď už Vladimír Mišík.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To bychom měli, to byli Van Halen, jak jsem tady před chvílí říkal, co se týče pozvánek, že je můžete posílat ve zvukové podobě, tak takhle to vypadá, když se to prostě s tím naším nahrávátkem a s tou naší aplikací umí.
1: V sobotu můžete zapařit v Ratiborských horách v krásném prostředí hospůdky Úpeny na 12. ročníku tradičního Summer End Festu konečníku festivalové sezóny. O 4 otevřená open stage pro příchozí a před 6. to rozjede Jirka Hvězdoň, pak zahrají Táborští Utíkej, Clint Eastwood z Prahy, Budějovičtí Vendem a na závěr Vaginidy Praga. Přijďte si to užít s náma.
2: Zdár, tady Dvojkař, chci vás všechny pozvat na dočasnou do Žatce. Na oba dny, pátek, sobota, ale třeba dneska na náměstí Prokopa Velikýho hraje byt číslo 4, Krucipisk, Vypsaná fixa, Krank a Hopes. Takže docela kytarový večírek, zítra taky něco, ale uvidíme se hlavně dneska, jsem tam taky. Zdár.

Don McLean, American Pie, no a býťáci, já mezi tím, co tady tahle ta parádní pecka hrála, tak jsem se díval, jak si stojí alba pro tento týden, respektive pro týden příští, protože vybíráte na úterý a na čtvrtek na 23. hodinu, kdy budeme hrát celý desky od začátku až do konce, jako to děláme každý týden, a i teď v tomto týdnu je to šestice nominovaných, ze kterých vybíráte. Svět hledačů od Blue Effectu vede Aleš Brichta a Růže pro Algernon, to je druhá deska, tedy to je druhé místo a deska, která kdyby to takhle skončilo v neděli o půlnoci, tak půjde do vysílání. Jedna v úterý, druhá ve čtvrtek, ale je tam taky možnost hlasovat pro Blue Bucks, Verbe Školínskou, BSP nebo případně Bluesberry či Brutus. Tyhle možnosti jsou v nabídce a je na vás, abyste na webu na www.radiobeat.cz hlasovali až do nedělní půlnoci, kteréže desky budete chtít v tom příštím týdnu slyšet. Mrkněte na

0: She's Gone, Black Sabbath přivedli nás k 16. hodině. Na tu 16. připravil další zprávy Pepa Lábus a potom si dáme Motorhead, taky něco od Beatles či třeba od Stoneu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Uherském Hradišti v Prostřední ulici, buďte velmi opatrní, bourala tam dvě osobní auta. V Seifertově ulici v Praze, to je na Žižkově, počítejte také s dopravní nehodou, i tady jsou to dva osobáky v sobě. Dále pak v Dolní Lutyni na Karvinsku v Bezručově ulici se střetl osobák s motocyklistou. A ve směru od Prahy na Turnov na D10, tak na Mladoboleslavské, na 11,5 kilometru stojí odstavení porouchané nákladní vozidlo. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytí. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Současně se čeká od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Francouzský pilot Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka Formule 1. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace FIA mu obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech. Dostal za to 2 5-sekundové penalizace, přišel o třetí místo a klesl na 7. pozici. Ve Vltavské kaskádě je i přes extrémní hydrologické suchovody dostatek. Orlická přehrada dnes kvůli poklesu hladiny na 334,6 metrů nad mořem sníží odtok. Poprvé v historii využije povodí Vltavy zásobu vody ze Slapské nádrže, která je po proudu řeky blíž Praze. Do dolního toku Vltavy tak pořád poteče potřebných 40 metrů krychlových za sekundu. Dohromady je v Orlíku a Slapech 47% běžného objemu vody. Po rekonstrukci trati se do centra Prahy vracejí tramvaje, které spojí oblast kolem zastávky IP Pavlova a Vinohradskou ulici. Je to o půl roku dřív oproti plánu. Trať bude zároveň součástí nově budovaného úseku od Národního muzea směrem na Václavské náměstí. S novým školním rokem začíná v Rakousku platit zákaz nošení šátků ve školách pro dívky do 14 let. Od pondělí nabude účinnosti ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgerlandu. O týden později pak ve zbývajících spolkových zemích. Rakouská organizace mladých socialistů označila zákaz za rasistický a sexistický a hodlá 9. října uspořádat ve Vídni protest. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Motorhead na Rádiu Beat.
2: Radio Beat. Classic rock.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Zbytek evropské části Ruska jsme projeli tak rychle, jak je to jen s 250 možné. Výjimkou byla jen zastávka v městě Volgograd a potom poslední noc ve městě Nalči. Pravým opakem byl průjezd překrásnou Gruzií. Všude jsme chtěli stavět, fotografovat, připomínat si krásná místa, která jsme navštívili při svých jiných cestách. Gruzie je nádherná a určitě stojí za to, abyste ji navštívili. Ten čas navíc, který jsme věnovali Gruzii, bylo naopak potřeba nahnat v Turecku. Ale zde se dá jet velice svižně a těch 1600 kilometrů jsme najeli v extrémně krátké době. Výjimkou snad bylo jen zastavení ve městě Erba a zpřátelení s místním motoklubem a také oslava mých narozenin. Přímo husarským kouskem byl průjezd podvečerním Istanbulem v dopravní špičce, ale motocykly zde jedou vpravo v samostatném pruhu, takže si to zde pěkně sviští. To takové Bulharsko je naopak záležitostí jednoho odpoledne. Větší zastávka následovala až v Bělehradě, kde jsme u srbského dovozce značky CF Moto dělali náš pravidelný servis. Tento příspěvek namlouvám v Srbsku ve vesnici České Selo, kde jsme mezi krajanama. Hostí nás zde na svém ubytování paní Jasmína, dáváme se dohromady a zítra vyrazíme přes Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, do Čech, zpátky domů, kde se tento víkend koná v Rožnově pod Radoštěm sraz příznivců a majitelů značky CF Moto. A tam svoji cestu, která měřila přes 30 000 kilometrů, slavnostně zakončíme.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Stone a jejich Angry právě teď dozněla. Máme 17 minut po 16. hodině v pátečním 4. zářijovém odpoledni. Já jsem Ota Seman, přeji vám pohodový poslech a jdeme na pozvánky. V Roztokách u Prahy v Bystru u Lukáše zahrají Morrigan a snížená viditelnost. Je to v dosahu MHD, vlaku, případně nějaký taxislužby. Hraje se od 18 hodin v sobotu 5.9. tak tam můžete vyrazit. Dnes, tedy v pátek 4.9. hraje táborská rocková parta Po přechodu od 18.30 na plovárně v Soběslavi. Budou tam znít všechny důležité světově proslulé hardrockové hity a srdečně zve za kapelu pořadatel Pavel Čapla Šafránek. Ahoj přátelé živé muziky, dnes si na Aqualoka v Českých Budějovicích přijďte užít a trsnout na nejen rockové pecky z celého světa v podání geniální profi amatérské kapely Bakulovo Mrzáčci. Start od 18 hodin, zítra pak na Aqualoka v Budějovicích vystoupí dvě legendární bandy, a to Dead Set Against a Confront, to jsou z Prahy a zahrají poprvé spolu. Navíc DSA po dlouhé době doma v Českých Budějovicích. Prý mají i nějaké nové věci, tak si to nenechte ujít, píše Zdeněk.

Nabito Judas Priest. Teď tu mám jednu pozvánku, která je, řekněme, takového výhledového charakteru, protože se to netýká nastávajícího víkendu, ale týká se to beatový pumpy, a to v Brně, kam vyrazí celý náš tým, kolektiv s tím naším vysílacím mobilním studiem, stanem, šablonama, s barvama, kterýma budeme stříkat na ty vaše auťáky loga Rádia Beat, tak jak se to dělá samozřejmě na všech těch beatových pumpách. No a pokud chcete být u toho, jakože předpokládám, že celá řada z vás, jo, minimálně ti, co jsou z Brna a nejbližšího okolí, tak ve středu 16. září od 11 do 17 hodin v areálu ProEx 2000, tam se to celý bude odehrávat. Je to na Veslařský 25 v Brně, a pokud byste náhodou ještě pořád tápali, tak se mrkněte na mapku, která je v článku, který je tomu celému věnován, na našem webu. Najdete tam všechny informace, včetně navigačních údajů, které vás přivedou potom přesně na to místo, kde máte být.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

a tak dál. To byla hudba Praha, kam vyrazit o nastávajícím víkendu za rockovou muzikou, vlastně za jakoukoliv zábavou, za sportem a podobně. To jsou pozvánky, kterým se tady v pátečním odpoledni věnuji a jdu na další z těch, ze série těch pozvánek. Jste zváni na dnešní Blues Rock nad Brnem. Od 19 hodin bude hrát na brněnské Klajdovské terase kapela RCV8. Uslyšíte Hendrixe, ZZ Top, Cream, Led Zeppelin a další rockovou klasiku, takže tam můžete dorazit. Z Darbíťáci dnes ve Velichově u Karlových Varů bude hrát norská kytaristka Christine Hayes s kapelou Stars Hawkers a americký kytarista Lord Bishop s kapelou samozřejmě, jak taky jinak. Těšte se na pořádnej syrovej rock z kořeny Jimiho Hendrixe. U toho prostě musíte bejt. Zve Honza Velichovský. A v Plané u Mariánských Lázní na koupališti budou vystupovat dnes legendární Citron, legenda českého roku Citron před kapely SP25 a Čaj. Tak. Všichni jste zváni také dnes do Převýšova, tam zahraje Benefit, začínají v 9 hodin. Zvou pořadatelé.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Still Loving You, tohle byli Scorpions. Máte-li slabost pro australské Midnight Oil a nebo třeba pro Davida Bowieho, tak se máte na co těšit. To tady bude totiž hned po zprávách, které přinese Pepa Lábus už za malou chvíli.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pokud se pohybujete po silnicích na Děčínsku, tak pozor, na průjezdu obcí Markvartice došlo k dopravní nehodě. Nákladák tam naboural do plotu. V ulici Dolní Valy v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel. D0, Velký pražský okruh, 60. kilometr trasy Satalice Běchovice, tady stojí odstavený porouchaný nákladák. Na D1 na 43. kilometru ve směru na Prahu počítejte taky s odstaveným autákem, tentokrát je to osobák, a došlo ke komplikaci také na silnici Praha Rozvadov, tedy na D5, na tyhle dálnici na 49. kilometru ve směru na Plzeň. Stojí odstavený nákladák v pravém jízdním pruhu. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Současně se čeká od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jeho východě až 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalistky pražské Sparty se ve druhém předkole evropského poháru utkají s rumunským mistrem Farulem Constanta. Liberečanky čeká konfrontace s Rosenborgem. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu. Oba české týmy odehrají úvodní zápasy 23. září doma. O týden později nastoupí k odvetám na hřištích soupeřů. Úspěšnější celky postoupí do osmifinále. Česká republika přijala bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Metnar, neupřesnil, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý hrazený areál Hřebčína, včetně navazujících pastvin v Napajedlech na Zlínsku, za kulturní památku. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Ministr kultury Klempíš nejdřív letos 12. června zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Baxy, které ponechávalo mimo památkovou ochranu pastviny a některé další části areálu. Velvyslanci členských zemí Evropské unie se tento týden nedohodli na prodloužení platnosti individuálních sankcí proti Rusku ze současných 6 na 12 měsíců. Příčinou byl nesouhlas Slovenska. V této otázce se vyžaduje jednotný postoj všech členských zemí EU. Dnes to napsali Novinky.cz. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Midnight Oil na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Golden Years, píseň z velmi tvůrčího období Davida Bowieho ze 76. roku. Oni to 70. leta byli skutečně pro Bowieho velmi tvůrčí, zejména ta první polovina. Tohle už byla tedy začátek té druhé poloviny 70. Ale co se týče 70. let, tak je mezi 71. až 74. rokem. Během těch tří let se David Bowie podílel na hned 9 nejlepších rockových alb, které v té době vycházely. Těch, který se dostali v těch žebřících až na nejvyšší příčky. Kromě tedy jeho vlastních alb, který vydával jako Hunky Dory a tak, tak se tam objevovaly třeba desky jako deska od Matt Hoople, taky spolupracoval s Lou Reedem a dělal pro spoustu dalších muzikantů. Každopádně těch 9 alb během 3 let, většinu z nich tvořily teda jeho soulovky, tak se stalo naprostými unikáty. A byla to tedy, jak říkám, nejvíc tvůrčí období Davida Bowieho. To, co jsme slyšeli teď, bylo tedy už z toho 76. Čímž se nedá říct, že by ta jeho sláva v té době uvadala, vůbec ne. David Bowie na beatu dozněl, máme 15 minut po 17. hodině, dnes je pátek 4. září, ještě jednou připomínám, že svátek má Jindřiška, ne jedna, všechny Jindřišky mají svátek, takže ta gratulace bude na místě, pokud nějakou Jindřišku znáte. No a my si teď pustíme Dogu, taky tu budou za chvíli Juraja Hip či třeba Svíti. Ještě bych připomněl, že když je pátek, tak se věnuju pozvánkám na akce, které se konají ve vašem okolí, nebo je třeba sami pořádat. Případně sami vystupujete na nich, tak všechny ty akce můžete hrnout sem, ať už SMS-kami na 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes bíťáckou apku. Textově, myslím tím napsat, anebo případně i namluvit. Tyhle varianty jsou, pozvánky mají obsahovat důležitá sdělení, tedy co se koná, kde se to koná a kdy se to koná, jestli dneska, zítra a když tam bude ještě upřesnění v kolik hodin, tak je to možná o to lepší. Takže tak a teď si dáme Dogu.

0: Ballroom Blitz, tak tohle byly svíky, nás za chvíli čekají menšinové sporty, připravili je Petr Šimáček alias Šimi a nadspal do nich volejbal, plochou dráhu, horolezectví, šipky, autokros a i dostihy. To všechno se dovíte z menšinových sportů, teď se podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: I doprava se dá v pátečním odpoledni pojmout tak nějak poeticky. Přesvědčí nás o tom právě teď Víťák Jarda.
2: Na jižní spojce směrem ven z Prahy těsně před Lanovým mostem v prostředním pruhu se a Škodovinka rozhodla, že na víkend s paničkem nepojede, takže zůstává v Praze. Takže ať se nikdo nepodívá do zrčku.
0: No, tohle bych asi nepitval. V Hrázní ulici v Teplicích překáží na vozovce dva osobáky po dopravní nehodě, samozřejmě. Bouralo se taky v Liberci, a to na Alojzině Výšině, tedy v ulici Alojzina Výšina. Tady projedete se zvýšenou opatrností a zasahují tam složky integrovaného záchranného systému, buďte opatrní. No a na D10 na Mladoboleslavské mezi 2. až 11. kilometrem ve směru na Turnov počítejte s velmi silným provozem a úsekově se tam tvoří kolony vozidel. Ta zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté v přípravě na mistrovství Evropy prohráli v Belgii s domácími 0-3 na sety. Neuspěli ani v dodatečném setu, který ztratili 18-25. Se stejným soupeřem se utkají ještě v dnešní generálce. Francouzský plochodrážník Belego vyhrál v Žarnovici zlatou přilbu SNP. Ve finále porazil domácího favorita Martina Vaculíka a stal se prvním francouzským vítězem závodu. Třetí skončil český plochodrážník Jan Kvěch. Konflikt dvou horolezců na rakouském Grossglockneru má dohru. Rakouský horský vůdce, který na videu vulgárně napadá Poláka a vyhrožuje mu, se vzdal licence. Přiznal, že záznam vyznívá v jeho neprospěch. Zároveň ale uvedl, že za spor nesou odpovědnost oba. Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy na Czech Darts Open, jednu ze zastávek Evropské tour. V Letňanech se ode dneška do neděle představí také světová jednička Littler a dvojka Humphries. Předposlední závod mistrovství republiky v autokrosu se pojede tento víkend v Dolním Bousově u Mladé Boleslavy. Více Zdeněk Razim.
2: Je přihlášeno téměř 140 závodních speciálů. Ze špičky našeho autokrosu nebude nikdo chybět. Přece jenom body by mohly v závěrečném počítání chybět. Do Bousova by měl přijet Filip Mareš, který patří k naší rallyové špičce. Ale půjde mu to v kontaktním autokrosu? Tak na to se přijďte na tyhle závody podívat.
1: Zítra se na pardubickém závodišti uskuteční poslední dostihy před slavným říjnovým mítinkem.
3: Velkou část programu tvoří předzkoušky rámcových dostihů Velké Pardubické. Adepti startu v našem nejslavnějším dostihu zamíří především do poslední kvalifikace, o které v minulosti platilo, že i nejvážnější adepti na úspěch ve vrcholu sezóny často vynechávali. Letošnímu devítičlennému startovnímu poli ale kvalita v čele s vítězem květnové kvalifikace za ratem rozhodně nebude scházet. První dostih sobotního odpoledne odstartuje ve 13 hodin a hlavní dostih je na pořadu v 16 hodin. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

Všichni pankáči a rockeři jsou dnes zváni na hrad Točník, kde se v Grill a Bistro u Hmyzáka koná koncert folkenpunkové legendy Radioucha DC a rockpunkových Mrtví jdou. Začíná se v 8 večer, možnost přespat pod stanem nebo pod stolem, jak kdo chce. A to píše Mirek z kapely Mrtví jdou. Zdar, řekni prosím tě všem víťákům, že dneska hraje kapela The Paper Jack. Tak vám to říkám, jo, abyste věděli. A to v obci Uhrovské Podhradě, což by mohlo zajímat víťáky na Slovensku. A hned zítra hrají The Paper Jack v Zašově na Vsetínsku. Píší Johnny, Andy a pan Timple, a taky Jose. Ahoj býťáci, jste zváni na zítřejší pivní slavnosti do Žandova u České Lípy, začínají tam od 11 hodin, hrají The Tony Hauser Experience, L3FT, Bára Zemanová a band, Abraxas, Linkin Park CZ a Korn SK. Takže se tam na vás taky těší, píše mi tady býťačka Dana.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: My Sharona, to byly The Neck a nám se blíží 18. hodina. Six O'Clock Rock, tedy trojice písní ze 60. let, to je to, co nás čeká po zprávách, které přinese Pepa Lábus na tu 18. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na 35. v Horní Bečvě, na průjezdu Horní Bečvou na Vsetínsku počítejte s dopravní nehodou. Srazil se tam osobák se Srnou, takže tam teď odstraňují následky téhle dopravní nehody. D55 na 55,5 kilometru trasy Bzenec-Babice došlo k dopravní nehodě, tady jsou v sobě dva osobáky. Dále pak na 613 u Trmic na okrese Ústí nad Labem je na vozovce rozlitý olej po nějakém karambolu, takže tam počítejte se zásahem hasičů. Vítěci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Současně se čeká od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jeho východě až 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šobert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která tradiční anketu pořádá. Česká republika má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrt tisíciletí měření na nejstarší české stanici. Meteorologické léto, tedy období od června do srpna, mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně. Odchylka průměrné teploty letošního léta od dlouhodobého průměru 1775 až 2024 byla plus 3,7 stupně. Desítky železničních přejezdů dostanou nové inteligentní kamery, které automaticky odhalují přestupky řidičů. Správa železnic je letos a příští rok rozmístí na přibližně 40 míst. Dosud jich fungovalo jen pár. Řidiči totiž na přejezdech často nerespektují světelné zabezpečení. Někteří se dokonce snaží prokličkovat mezi závorami, napsali to novinky.cz. Od letošního října do konce roku odtajní Maďarsko postupně spisy komunistické tajné policie a zveřejní 60 až 80 tisíc jmen informátorů a konfidentů režimu. Tento proces začne symbolicky 22. října, tedy v předvečer 70. výročí protikomunistického povstání z roku 1956, které krvavě potlačila sovětská armáda. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

your heart desires. Just remember, I'll still be around.

Tak to jsme v 60. Six o'clock rock na beatu po té 18. hodině, teď máme tady 11 minut po 18. Začali nám to Velvet Underground, There She Goes Again je připomínka jejich slavného banánového alba, jak se mu říká, protože ten obal dělal Andy Warhol, je tam ten banán krásně nakreslený a tahle ta deska je opravdu velmi výjimečná díky tomu, že každý, kdo si ji tenkrát koupil, nebylo jich mnoho těch lidí, kteří si ji koupili, když ta deska vyšla, ale říká se, že prakticky každý potom založil svoji skupinu, protože ta muzika byla tak fascinující, že dokázala přesvědčit všechny ty, kteří si tu desku koupili, že by se do toho mohli pustit taky a začít hrát na něco. Velvet Underground a jejich příspěvek do dnešních Six O'Clock Rock, to byla ta první, There She Goes Again, rok 1967. Ta druhá, kterou jsme teď slyšeli, tak pravděpodobně vám připomněla tvorbu skupiny Rolling Stones. Já vám vlastně prozradím, že to byla Irma Thomas. Vlastně tu skladbu Time is on my side napsal Jerry Ragovoy pod pseudonymem, tehdy si říkal Norman Mead, a poprvé ji jako instrumentálku nahrál jazzový trombonista Kay Winding v roce 63. Irma Thomas ji krátce na to proměnila v takový ten soulový standard, který jsme slyšeli právě teď, no a Stone ji naspívali až poté jako velký hit ve Spojených státech. Takže my jsme si dali Irmu Thomas. No a Bee Bumble and the Stingers je tedy poslední kapela, která nám přispěje písní nad Rocker, a to je song z roku 1961.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Because the Night, tohle byla Petty Smith, nás čeká za chvíli Beatoskop, který nám přinese opět Petr Šimáček a ještě předtím tady mám nějaký pozvánky a taky samozřejmě dopravu, ale co se těch pozvánek týče, poslouchejte.
1: V sobotu od 8 vystoupí v legendárním undergroundovém klubu Stamina v Liberci Jiří Konverzek, tak koukejte dorazit, vstupné je dobrovolné.
2: Nazdar býťáci. V sobotu 5.9. od 20.00 hodin zahraje kapela Chris prodloužený koncert v rámci ukončení akce Motoguláš v Rozhovicích na hřišti. Uslyšíte naše nové pecky, které teď běží na YouTube. Za kapelu Chris vás všechny zve Jura a věřte, máte se na co těšit.
0: Tak takhle to vypadá, když se používá býťácká apka. Teď ta doprava.
3: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak pojďme se podívat, co se to vlastně na těch silnicích děje. Vězte, že v Družstevní ulici v Semilech probíhá zákrok policie České republiky. Nevím přesně jaký, ale každopádně tam neprojedete. Dále D11, 15. kilometr trasy Praha, no na sever, na Hradec. Tady stojí odstavený porouchaný nákladák a pozor také v Hroznětínské ulici v Ostrově na Karlovarsku. Tady překáží na vozovce osoba, který tam zboural nějaký plot. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, jezděte bezpečně.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Kromě solárních panelů bude možné mít na střeše i mikrovětrnou turbínu. Má průměr rotoru 1,5 metru. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Solární panely vyrábí energii hlavně přes den a v létě. Ale co v noci nebo během sychravého podzimu? Je dobré soláry něčím doplnit. Řešením je malá větrná turbína Skywind Energy. Váží jen 19 kg, takže ji namontujete přímo na střechu bez stavebních úprav. Funguje jako tichý společník fotovoltaiky, skoro ji neuslyšíte. Ročně dokáže vygenerovat asi 615 kWh elektřiny, což je 5 až 10% spotřeby normálně zatepleného domu. Není to tedy náhrada hlavního zdroje, ale hybridní doplněk, který vykrývá noční provoz a pomůže v zimních měsících.
0: Vítoskop.
1: Aerolinka KLM od října změní občerstvení v ekonomické třídě na evropských linkách. Zdarma zůstanou jen káva, čaj, voda, pomerančový džus a karamelová wafle, skončí bezplatné sendviče, pivo a víno. Aerolinka nově nabídne širší výběr placeného jídla a nápojů, které si cestující budou moci objednat před letem nebo koupit na palubě.
0: Vítoskop.
1: Fujifilm přichází s novými jednorázovými kinofilmovými fotoaparáty QuickSnap. Zájemci si budou moci vybrat verzi Active nebo černobílou variantu Black and White. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.

Zítra proběhne v Holicích v rámci akce Spojujeme děti sportem, pořádané místními sportovními kluby, živá produkce skupin Maximix, The OE, WAF, INV, Sešlost, Antitalent a Hardmock. Začínají ve 13 hodin. Ahoj býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 5.9. v Dobřejovicích v areálu Rybníku Skalník. Hrát tam bude rocková skupina Trafo, začíná se v 19.30. Je to úžasné místo, tak si to přijďte užít, píše mi tady býťák Aleš. A pozor, pozor, na vědomost se dává, že Funičově na Kolibě v parku zítra od 17 hodin zazáří bílé světlo v čele s nesmrtelným Pavlem Emanem Zemanem. Po nich nastane povinná slepota, no a pak přijdou Oldřich Fucking Bitch. Těší se tam na vás.

Tak ještě stručně pár pozvánek, než se rozloučím. Ahoj Býťáci, rád bych pozval zítra na festiák do Vršců u Jičína. Start ve 14 hodin hrají Atlantis, Fénix, Anacreon, Soumrak, Vanaheim, Alžběta a Titus. Těšíme se na vás, Boban. Hasiči Voleč tuto sobotu 5.9. pořádají a zvou na tradiční soutěž v požárním útoku. Klasicky na místním velkým hřišti. Na dorážku nám bude vyhrávat rokový pecky kapela Mars, Světu být Marek z Přelovic. A ještě zítra v sobotu 5.9. zahraje kapela Archa na koupališti na Rychnovské Fošně u Jablonce nad Nisou. 16.30 až 19.30. Vstup je zdarma, pivo, ostatní dobroty, ty zdarma nejsou, ale budou, zve kapela. Takže to byly pozvánky, ode mě je to pro dnešek všechno. Mějte pěkný víkend, ahoj.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Farm. Nabídku.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

0: Audio Beat. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 28. Pedro se vrací. Rok 2002. Čte Zemánek.
2: Od naší druhé desky Zlínoty na večeři uběhly skoro 2 roky a my byli v té době tak trochu před rozpadem. Fungovali jsme 5 let, na kontě měli 2 desky, firma nás spala do všech možných médií, ale pořád jsme se nacházeli v situaci, že na nás kromě zavedených štací chodilo málo lidí. Tak málo, že to často sotva stačilo na naftu a na bagetu pro řidiče. Ale o peníze ani tak nešlo. Horší byl ten tísnivý pocit hrát v prázdném prostoru. Jedeš někam přes celou republiku a tam na tebe čeká 20 platících stále pro 300. Přišli jsme se tenkrát trochu zbyteční a začali jsme se reálně bavit o tom, že se na to vykašleme. Že sice nepřestaneme hrát úplně, ale už to nebudeme celorepublikově hrotit. Ubereme na plynu, vysvětlíme na Sony, že to byl omyl, vrátíme se k tomu, že občas zahrajeme v hospodě u nás na chatě a budeme se věnovat jiným životním cílům. To rozhodnutí bylo rozsáhlé spadnutí. Ale pak se to změnilo. Pravděpodobně za to může 6písňová kompilace, kterou jsme vydali na CDčku jako přílohu časopisu Board. Jmenovala se Jen jedem a byl na ní výběr písniček z naší poslední desky. Vyšlo to ve velkém nákladu, cena toho časopisu s přibalenou kompilací byla 40 korun, měli ho ve všech trafikách a protože klasický CDčka byly za 200 pade, tak si to pořídilo dost lidí jako výhodný balíček. A to i ty, kteří se o skate nebo snowboard vůbec nezajímali. A najednou se začalo dít, že se kluby, kde jsme hráli, začaly plnit a dostavil se pocit, že se mnohaletý úsilí začíná vracet. Což trochu změnilo situaci, rozpustilo skepsi a dodalo motivaci zapracovat na další materiálu s cílem vydat 3. desku. Po nějakém zkoušení a dojíždění na soustředění k venku na Vysočinu jsme opět v létě nastoupili na měsíc do studia Sono na Nouzově. Byla tam stejná pohoda jako minule. Od poslední desky se změnilo jenom to, že pár z nás mělo první auta. Starý káry, se kterými jsme se o pauzách jezdili koupat na Berounku. Nahráli jsme na Nouzově desku, na který je 12 věcí a už tam jsme cítili, že bude trochu lepší než minulá. Zachovala se pestrost, co jsme chtěli, ale tak nějak to všechno získalo víc na jistotě. I když textům jsme se zase věnovali o dost méně než hudbě a hodně z nich jsme dodělávali na poslední chvíli ve studiu. Tu desku jsme pak pojmenovali podle úvodní vypalovačky Pedro se vrací. Má mexickou příchuť a doteď ji docela často hrajeme.

0: přijde na dračku a slunce zapadá. Těpé do panáčku si doma slíkneme tě do nahá.
1: Po Pedrovi následuje diskotéka. Písnička O gramofon, která byla původně myšlená spíš jako legrace někam dozadu na album, ale během studia jsme to trochu přehodnotili a zařadili ji jako druhou. Taky jsme si k ní sami natočili klip, byl animovaný s figurkama z modelíny, který jsme nakoupili hromady, zavřeli se k nám na katu, tam si udělali na stole malý studio a kutili. Odradli jsme to na 3 týdny práce, ale protože jsme byli v tomhle oboru úplní amatéři, tak se natáčení protáhlo na nekonečný 3 měsíce. Bylo to strašný trápení, ta modelína nás vůbec neposlouchala, všechno včetně nás vodní bylo upatlaný, taky nám pořád padal počítač, byli jsme unavený, nevyspalí a dorazili to chvíli před infarktem.

Vydavatelství Sony si gramofon vybralo jako single rádí, který v nich ale stejně nikdy moc nehráli. Za to se stala v té době docela zásadním songem v našem koncertním playlistu. No a taky máme na téhle desce pár hostů. Jsou většinou schovaný

Album uzavírá pomalá a melancholická věc Pedro se vrátí. Tu jsme ve studiu dotextovali a naspívali poslední možný den, kdy už trošku hrozilo, že tam nebude. Možná se stala na desce tou naší nejzaší hranicí, kam jsme do té doby sami zašli, protože pracovat s pomalýma písničkama nám nikdy moc nešlo.

Pedro je deska, u který hodně rádi vzpomínáme na dobu jejího vzniku. Dodělávali jsme ji na konci léta, ve stejnou dobu, kdy tam ve vedlejší režii kapela MIG-21 nahrávala svoji druhou placku s názvem Udělalo se nám jasno. Hráli jsme si tam tenkrát spolu každý večer na samotáře a bylo to celý takový magický.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

in another. I witnessed the crime.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.